Přes milion pro zraněná zvířata Jihomoravský kraj podpoří 3 záchranné stanice a to je dobře. Díky za to zranění ježci, dravci nebo labutě na Jižní Moravě budou mít větší šanci. Kraj rozdělí přes milion korun mezi 3 Jihomoravské záchranné stanice. Ošetřovatelům peníze umožní o další péči, samozřejmě o zraněná zvířata, jejich návrat do přírody i poradenství pro ostatní. Tak díky za to, palec nahoru i další hit od nás, Krokodýla.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Naleju si nostalgii.

Téměř 60% útrat za potraviny a drogérii tvoří nákupy v akcích. A na tuto studii se podíváme právě teď ve vysílání Krokodýla. Nákupy v akcích tvoří téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží. Je to asi o 2% body více než loni. Češi nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy. Postupně nebo podobně jsou na tom Dánové, Slováci a Maďaři. No a tak podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu v Tuzemsku rozšiřuje se nabídka různých slevových akcí. Silná konkurence obchodníků tomu napomáhá a tak doufám, že si ve Slavě dobře nakoupíte. My vám teď budeme servírovat skvělé hity, tak to si užijte.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Geeks.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Vyprodáme znovu srbskou? Další bitvu o 3 body svedeme už v pátek 7. srpna od 19 hodin, kdy doma přivítáme Liberec. Shipex Arena ožije už od 17 hodin. Ve Flinta Parku najdete burgery, mexickou kuchyni, borkovo bydlo, živou hudbu a spoustu další zábavy. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Zopakujme skvělou atmosféru, která požene hráče k dalšímu vítězství.
0: Fandíme s vámi. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 114 000 korun.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Radio Krokodýl, hit za hitem.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

5.31, to je přesný čas a chvíle, kde posloucháte Radio Krokodýl. Dobré ráno. Mňáka až do rob dospívali, nejlíp jim bylo. Ano, nejlíp jim bylo, když bylo takové trošku snesitelnější počasí, než máme v posledních dnech. A přátelé, bohužel i dnes nás čeká úplně v podstatě to samé, co bylo včera. Ano, včera bylo velmi horko, tak nejlíp jim bylo, když byli někde v klimatizovaném prostředí, u bazenku, s vychlazeným nealkoholickým nápojem po ruce a nemuseli nic dělat. Uvidíme, jak na tom dneska budou Kristiánové, kteří právě dneska slaví svůj svátek. Co se týče silnic, pokud v téhle chvíli někam vyrazíte, tak na Brněnsku v Rajhradicích v ulici Rebešovická došlo ke střetu osobního auta se Srnou, snad to nějak zásadně provozu nebrání. D1, D2, příjezd k Brnu od severu, zatím v téhle chvíli ještě v klidu. Samozřejmě, že to horko budeme i dneska řešit, že by třeba nějaké tipy na téma, jak to přežít o něco lépe. No, moc toho nedělat, tak když tak až někdy večer, já jsem včera o 7:30 večer celkem hodně intenzivně fyzicky pracoval, ale šlo to, bylo jenom 36 stupňů. Tak přátelé, pojďme na to. Dobré ráno, dobrý den, ať se daří. Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Minuta a bude 6:45. Dneska nás čeká to samé, co včera. Očekává se jasno až polojasno, ale pozor, odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti se můžou vyskytovat lokální přehánky nebo bouřky, hlavně v západní a severní části kraje. Jinak teploty 37 až 40 stupňů. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
4: Zůru Brno!
5: Zbrojovačky a zbrojováci. Páteční večer bude patřit fotbalu a zábavě pro celou rodinu. 7. srpna od 19 hodin přivítáme v Šipex aréně Liberec. Už od 17 hodin se otevře Flinta Park, kde na vás čeká program pro malé i velké. Borkovo bydlo, živá hudba, burgery, mexická kuchyně, skvělé občerstvení a spoustu další zábavy. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Těšíme se na vás!
3: Fandíme s vámi!
0: Rádio Krokodýl.
6: Největší hudební výběr. Hrajeme hit

0: 5 hodin 59 minut k tomu a k tomu také polovina 32. týdne. Středa 5. srpna, to je právě dnes a právě teď. Ze studia Rádia Krokodil vám dobré chladné ráno přejí Petra Papančevová.
1: Jako kde myslíš, jako že by ty lidi byli?
0: Já nevím, třeba v téhle chvíli poslouchají někde v klimatizované místnosti nebo třeba 10 pater pod zemí, něco takového. Tak.
1: Budeme mluvit o počasí i ve zprávách, protože na všech stanicích v Česku včera padly teplotní rekordy.
0: Uvidíme, jak to bude dnes, má to být velmi podobné. Co budeme hrát po 6. hodině? Bude Justin Bieber. Britney Spears. A taky se chystá pokáč. Dneska jsem v lese byl a už tam. I v lese asi je a bude teplo. Když jste ve městě, tak se to moc nevychladilo. Přece jenom ty rozpálené domy přes ten den do sebe natáhnou to horko, pak to vypouští. Já si třeba říkám, si to jako myslí vážně. V Žabovřeskách meteostanice Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje 26,8 stupně. Nic moc. Odpoledne 37 až 40.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou středu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Bosonežské náměstí je po dokončení druhé a třetí etapy kompletně hotové. Promenádní prostor ve tvaru kapky spojují dvě zrestaurované sochy svatý Florián a svatý Jan Nepomucký. Slavnostní otevření se uskuteční zítra v 17 hodin. Všechny stanice v Česku včera překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen. Nejvíce naměřili ve Strážnici, a to 40,9 stupně. Úterý je tak prvním zaznamenaným dnem na Moravě s teplotou nad 40 stupňů. Slovenská informační služba skončila jako nejhorší ze všech hodnocených evropských zpravodajských služeb. Vyplývá to z žebříčku, který sestavil francouzský týdeník Le Express na základě rozhovorů se 60 profesionály ze zpravodajských služeb z 25 zemí. Miliardář Daniel Křetínský odprodal více než 2% svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Havrlantovi. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25%.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme zkontrolovat silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Na Brněnsku na příjezdu do Rajhradic od Rebešovic stojí osobní vozidlo po nehodě. Projíždí se tam kivadlově. V Brně vázne doprava ve Slatině na křižovatce ulic Tuřanka a Hříbská. Jinak je provoz zatím plynulý. A mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na úrovni Drslavic blokuje jeden pruh náklaďák po nehodě. Pro rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 6. hodině ranní. Během chvíle se budeme podívat podrobněji do historie na ten dnešní den, na 5. srpen. No a pozor, rozdáváme také pítíčka. Tentokrát to jsou zonky, příjemné bublavé osvěžení. Tak buďte s námi. Kde budeme rozdávat, dozvíte se. Dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co je s tebou? Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím.

A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut tomu, pojďme se podívat do historie, co se stalo. Například v roce 1619 v rámci 30leté války vojsko českých stavů zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic. V roce 1646 byl Ferdinand IV. Korunován českým králem. Co stojí za zmínku ze světa? Například rok 1884, kdy v New Yorku byl položen základní kámen ke stavbě Sochy svobody. V roce 1888 Berta Benzová, že Benz, Mercedes, známe to, jako první řidička automobilu podnikla 106 kilometrů dlouhou cestu z Mannheimu do Pforzheimu. Když se přiblížíme trochu blíž k současnosti, můžeme třeba zmínit rok 1962, kdy jihoafrická policie zatkla Nelsona Mandelu, který zůstal uvězněn celkem 28 let. Ten samý den toho samého roku, tedy 1962, byla Marilyn Monroe ve svém domě v Los Angeles nalezena mrtvá. A ještě taky mrkneme na rok 2010, možná si to pamatujete. V Chile bylo při důlním neštěstí 33 horníků uvězněno pod povrchem 70 dní. V roce 2016 byly v Rio de Janeiro zahájeny letní olympijské hry. Kdo dneska slaví narozeniny? Například herečka Jana Plotková, ta má 45, herečka Eva Jeníčková, ta má dneska 62. narozeniny. Taky si připomínáme narození Neila Armstronga, ano, toho muže, který pronesl tu slavu. Hlavnou větu, že je to malý krok pro člověka, ale velký krok pro lidstvo. Herečka Danica Jurčová dneska slaví narozeniny 50. Tak taky gratulujeme. Kdo dneska slaví svátek? Je to Kristián, Milivoj, Oswald a třeba také Paris. Pokud se řadíte mezi dnešní oslavencemi, gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: 6 hodin 19 minut, tomu jste s krokodýlem, co dnešní počasí, tak v téhle chvíli se nejlépe větrá v Bystřici nad Prnštejnem. Tam meteostanice ukazuje 16,5 stupně. V Brně máme ale skoro 26 stupňů. Na některých místech tedy. Jak to bude vypadat odpoledne? Opět bude velmi velké teplo, očekává se jasno až polojasno. Pravda, odpoledne a večer možná lokální přehánky, hlavně v západní a severní části kraje a teploty 37 až 40.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případem ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci tříletému dítěti. Muž, který podle obžaloby způsobil dítěti popáleniny, čelí obžalobě z ublížení. Žena, která situaci 3 dny neřešila, je obžalovaná z neposkytnutí pomoci. Ošetření zajistila až ženina příbuzná. Událost se odehrála v Brně v roce 2024. Včera vypršela lhůta pro podání kandidátek do letošních komunálních voleb a přihlášek do voleb senátních. Na úpravy mají ale strany a hnutí ještě týden. Ve 3 obcích na Brněnsku včera došla pitná voda. Původně měly být v Domašově, Rudce a Říčkách přistaveny kontejnery s vodou. Nakonec vodárenská akciová společnost naplnila zcela prázdný vodojem. Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Lyonu chyběl zraněný český reprezentant Pavel Schulz. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
5: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
1: Radio Krokodýl.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kauflandu.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Nechtěji, už tam budem?
9: Přestaň! Je mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
12: Datart pořádá Maxi výprodej.
13: Cože? Maxi výprodej?
12: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
14: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: a celou jižní Moravu.
1: 6 hodin 31 minut k tomu, jak to vypadá, když osvěžujeme, kde jsme osvěžovali včera a rozdávali.
2: Dneska na Moraváku osvěžuje krokodýl.
3: Pěkný den. Ahoj, my jsme veřejná zeleň a zalíváme květiny.
4: No a dostali jste osvěžení.
3: To je super, děkujeme.
5: To se hodí v těchto tropech.
3: Ano.
2: A máme tady posluchačku, která je na Moraváku, ale poslouchá i v Itálii. Pěkný den.
6: No, dobrý den, krásný den. No, jsem zde na měsíc, rodila Brňačka. Pozdravuji vás z Benátska. Buongiorno, come state tutti quanti?
2: Děkujeme.
1: Dneska budeme odpoledne rozdávat nalezené na Hlasově náměstí. A co budeme rozdávat?
7: Dostanete od nás oblíbenou malinovou limonádu Zon. Dostanete 103 limonád. Má lahodnou malinovou příchuť s přídavkem ovocné šťávy.
1: Tak tedy odpoledne nalezené na Hlasově náměstí.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice. Slovo má v téhle chvíli Kuba.
8: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Na Brněnsku na příjezdu do Rajhradic od Rebešovic stojí osobní vozidlo po nehodě. Projíždí se tam kivadlově. V Brně vázne doprava ve Slatině na křižovatce ulic Tuřanka a Řípská. Jinak je provoz zatím plynulý. A mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na úrovni Drslavic blokuje jeden pruh náklaďák po nehodě.
1: Pomalejší provoz je na D1, ukřížení s D2, taky na příjezdu po D2, ale zatím je to do nějakých 5 minut maximálně. Tak šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Klasika Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi a ptáme se na to, co právě teď zažívají.
2: Proč mají děti prázdniny?
3: Protože školka je zavřená a my jsme doma s taťkem a s mámou.
4: Máme prázdniny, aby paní taky měly volna.
5: Protože nemají chodit do školky a aby se mohli učit, tak půjdou.
6: Protože jsou prázdniny.
7: Protože nám přijde pondělí a potom jsou prázdniny.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: A Miraj na Krokodilu, 4,5 minuty před 7:15. Tak jako vy větráte, my taky větráme. Ob zase tady
1: čelíme, jako včera.
0: Čelíme útoku vos, tak uvidíme, jak nám to dopadne. Jak je venku? Teplo, máme tam přes 20 stupňů, někdy víc, někdy míň. Odpoledne to bude ale výrazně víc, skoro jednou tolik. Čeká se 37 až 40 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
3: Hezké ráno. Do brněnské zoo včera dorazila tuna ledu, kterou daroval sponzor. Celkem šlo o 100 pytlů po 10 kilogramech, které chovatelé postupně rozdělili mezi vybrané druhy zvířat. Burčák z nejranějších odrůd hroznů bude na jihu Moravy k dostání poprvé v pátek 7. srpna. Hrozny letos dozrávají přibližně s týdenním předstihem před dlouhodobým průměrem. Vyšetřování zmizení českého turisty v egyptském letovisku Marsalam přineslo nový možný scénář. Dosavadní indicie ukazují na tragické utonutí při nočním koupání. Já se omlouvám, už je tady lítá ta vosa.
0: Tak. Teď jste slyšeli to plácnutí, trefila si?
3: Nevím. Ale už zatím nelítám, možná jsem jenom omráčila. Tak já to ještě dořeknu. Čech podle rodiny zmizel z hotelu v noci 23. června. Utkáním Českých Budějovic s prvoligovým Táborem dnes začnou přípravné zápasy extraligových celků. Pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarají poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů. Teď víte, co je nového. Pěkné ráno.
0: A my jdem likvidovat vosu. Dobré ráno.
2: Vstupte do Baťova světa. Smeste se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťa pasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
5: Dlažby Dyton, nejširší výběr povrchů a barev. Slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8 minut před 7 o tom, co tak trochu uvidíme.
2: Přesně za týden ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které bude možné pozorovat na velké části severní polokoule. Viditelné bude samozřejmě i z České republiky. Tady však bude zatmění pouze částečné. Měsíc při něm zakryje přibližně 85% slunečního kotouče. Největšího zakrytí dosáhne těsně před západem slunce a pozorovat ho půjde z celého území Česka, pokud tomu bude počasí nakloněno. Zatmění má trvat zhruba hodinu a 7 minut a u nás v Brně bude jeho začátek v 19.20 a konec ve 20.16. Pokud byste chtěli mít úplně parádní výhled na tato zatmění, tak nejlepší pohled bude ve Španělsku. Pokud jedete na dovolenou do Španělska, tak tam to uvidíte v plné kráse.
1: Tak tedy příští středu.
0: Rádio Krokodýl.

0: Tak tohle bylo The Commotion od Kylie Minogue, který u nás na Kroku dílu hit z roku 1987. Minuta a půl a bude 7.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás.

0: Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Bude 7 hodin, máme pro vás na Krokodýlu připravené zprávy a ty má Petra, dobré ráno.
3: Hezké ráno a spuštění prvního pravidelného úsekového měření rychlosti v Brně se odkládá, i o tom za chvilku.
2: Po 7. Taylor Swift. Milky. A taky dáme činasky. Dnešní počasí bude v podstatě kopie toho včerejšího. Už teď tam máme někde silně přes 20 stupňů. Někde třeba necelých 20. Odpoledne se čeká 37 až 40 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Spuštění prvního pravidelného úsekového měření rychlosti v Brně se odkládá. V Kněžnické ulici mělo zařízení fungovat už přes léto. Nově se počítá se zahájením během podzimu. Finální rychlostní limit zatím není schválený. Vedení města preferuje 60. Případů žloutenky typu A v Česku ubývá. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci lékaři evidovali 109 případů, tedy o 12 méně než v červnu, kdy poprvé po 8 měsících nemocných mírně přibylo. Obyvatelé malajského Bornea čelí narůstajícímu nebezpečí krokodýlích útoků. Za poslední 4 roky tam usmrtili skoro 30 místních. Kritická situace je paradoxně výsledkem špičkové ochrany přírody. Ještě v 80. letech totiž v některých oblastech ostrova krokodýlům hrozilo vyhynutí. Na vině byl jejich nadměrný lov. Hostitelská americká města nedávného mistrovství světa ve fotbale si stěžují, že jim Mezinárodní federace FIFA dluží přislíbené miliony dolarů. Vysocí funkcionáři FIFA prý každému městu slíbili milion dolarů v rámci fondu odkazu na stavbu minihřišť a podporu sociálních projektů.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Novinky ze silnic má pro nás Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s téměř kilometrovou kolonou na Kněžnické ulici na cestě do centra u sjezdu na Veslařskou ulici. Mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na úrovni Drslavic stále blokuje jeden jízdní pruh náklaďák po nehodě. Projíždíte kolem opatrně. Pomalu pojedete po dálnici D1 u Brna směr Vyškov, momentálně v úseku mezi 192. a 196. kilometrem. A na příjezdu do Brna po D2 ze Slovenska čekejte kolonu od 2. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koktilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 7 hodině raní. Během chvíle budeme hádat brněnský hantec a za uhodnutí dneska nabízím 2 vstupenky na představení Kůň, 5. element. Tak buďte s námi, dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa dva zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut, k tomu máme tady Brněnské Hantec. O co hrajeme? Máme tady pro vás dvě vstupenky na představení Kůň, pátý element, což je představení plné kaskaderských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích.
2: A pokud chcete vyhrát, tak volejte linku 603 103 103 a uhodnete, co vám pustíme.
1: Krokodýl, dobrý den, kdo pak tam?
2: Zase. Děkujem. To už je takový pravidlo raní, že? Pan Tutal jako první.
1: Tak, na co se to Žanek ptá, co máte rozlousknout?
3: Gomity, co to znamená? Lapat bronz?
1: Lapat bronz, no. Co to může znamenat? Koho pak se ptáme? Krokodýl, dobrý den?
4: No, zdar jak svině, Peťa.
1: Zdar Peťo. Zdar Peťo z Pohořelic. Co to znamená lapat bronz?
4: Já myslím, že teď je docela aktuální.
1: No?
4: chytají o to úplně všichni, a i když nechco. A to samozřejmě opalovačka, jo.
3: Lapat bronz znamená opalovat se.
1: Řekl bych, že v těchto dnech je to v podstatě skoro životu nebezpečné.
4: Přesně tak.
1: Gratulujem, vyhrál si dvě vstupenky. Nezavyšujem, měj se, díky, ahoj.
4: Jo, děkuju, zdarec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 7 hodin 18 minut jste s krokodýlem, pokud se dobře dívám, tak nejchladněji je v téhle chvíli v Dobroníně, kousek od hlavy. 18,5 stupně. Ano, a to je teprve 7.20. Jinak v Brně máme už kolem 20, 25 stupňů a odpoledne čekáme opět tropických 37 až 40. Jinak odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti můžou vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky. Hlavně ale v západní a severní části kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno, na světelný zážitek se mohou o tomto víkendu těšit milovníci architektury a památek. Vila Tugendhat bude totiž slavit 25. výročí od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Světelná show se bude konat po setmění. Včera vypršela lhůta pro podání kandidátek do letošních komunálních voleb a přihlášek do voleb senátních. Na úpravy mají ale strany a hnutí ještě týden. Ruská armáda zahájila útok balistickými střelami na Kyjev. Hoří 20-patrová obytná budova v oboloňské čtvrti, kde byla zasažena i kancelářská budova. Požáry jsou hlášeny i z dalších částí města. Ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní federace účast země, která byla suspendována od invaze na Ukrajinu v únoru 2022, potvrdila na svém webu s tím, že soutěž rozšíří výjimečně na 19 týmů. Přehled zpráv je za námi, pěkné ráno.
0: 10,5 minuty a bude 7:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
10: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
15: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
16: Je dobré mít spřízněnou duši.
17: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: kohokoliv fandí v brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Fandíme úplně všichni, opulo jsme s krokodýlem, ano, zbrojovka má naprosto úžasný vstup do sezóny. Jestli pak Petra ví, jak hrála?
2: Já vím, že jsme porazili Spartu.
1: No, kdo by to čekal, že? 3-1 doma a pak jsme hráli v Plzni a tam to bylo?
2: Tak to nevím.
1: 1-1. Jako potkat tyhle dva týmy hned na začátek sezóny, žádná velká sranda, ale naši to zvládli. A další kolo, tak v tom se utká zbrojovka teď v pátek 7. srpna s Libercem od 19 hodin.
2: No, ten taky spláchne určitě.
1: No, uvidíme. Každopádně v téhle chvíli tady mám pro vás dvě vstupenky na zbrojovku. Telefon 603 103 103, kdo pak na něm? Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, to je jak zázlišně.
1: Nazdar, Jardo. Čekal jsi takový vstup zbrojovky do sezony?
3: No, musím říct, že ani ne, ale jsem spokojený samozřejmě. Pěkné výsledky.
1: Jsme na tom úplně naprosto stejně, taky jsme to úplně nečekali. Jako, nechcem zbrojovku podceňovat, samozřejmě věříme jí, ale že spláchnem doma Spartu 3-1 v prvním kole, to asi nečekal v podstatě vůbec nikdo. Prosím tě, ukaž, jak budeš pozbuzovat.
3: Jasně, jasně. Tak už jsme tady, už jsme tady. Bobby, Bobby, zbrojovka do toho, zbrojovka do toho.
1: Ty jsi doma sám, viď?
3: No.
2: A nebo v práci třeba.
3: Jo, jo.
1: Já jsem si říkal, že třeba, kdyby si lešel jinou, tak by se asi tak nastavnout jako nepozbuzoval.
3: Ne, to bych nebo.
1: Prosím tě, koho sebou vezmeš v pátek na zbrojovku?
3: No, vezmu sebou mladýho, kluka, syna.
1: Jo, takhle. Tak si to, pánové, užijte. Dvě vstupenky na Liberec jsou tvoje. Gratulace.
3: Jo, jo, děkuju.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme zkontrolovat silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s téměř kilometrovou kolonou na Knínické ulici na cestě do centra u sjezdu na Veslařskou ulici. Mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na úrovni Drslavic stále blokuje jeden jízdní pruh náklaďák po nehodě. Projíždíte kolem opatrně. Pomalu pojedete po dálnici D1 u Brna směr Vyškov, momentálně v úseku mezi 192. a 196. kilometrem. A na příjezdu do Brna po D2 ze Slovenska čekejte kolonu od 2. kilometru.
1: Já už kolonu ale vidím, bohužel prodlužující se po D1 ve směru k Brnu od Prahy, tady už u sjezdu na Bohunice, což je kilometr 190. Ta kolona hlavně kamionů v pravém pruhu začíná, tak pozor na to.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: A ptáme se jich, proč mají rády pohádky.
3: Protože se jim líbí. Mně se líbí Krakonosová. Protože je chcou mít, protože se jim asi líbíjou. Mám ráda Hello Kitty.
4: Protože oni jsou po oběď, oni si musí odpustinout. Mám nám povídat o Adelce.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
5: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Sebastian dohledal na krokodýlu 5 minut před 7:45. Pokud hledá stín, bude se to určitě hodit. Už v téhle chvíli jsou tady teploty přes 20 stupňů, někde třeba hodně přes 20. V Podivíně kousek od Břeclavy už mají skoro 29 stupňů. Odpoledne se čeká 37 až pro změnu 40.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Bosonožské náměstí je po dokončení druhé a třetí etapy kompletně hotové. Slavnostní otevření se uskuteční zítra v 17 hodin. Všechny stanice v Česku včera překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen. Nejvíce naměřili ve Strážnici, a to 40,9 stupně. Ve španělské Seutě možná přesně za 10 dnů hrozí repríza migrantské invaze. Organizují ji tytéž sociální sítě, které podnítily nájezd prvních 60 tisíc lidí. Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Lyonu chyběl zraněný český reprezentant Pavel Šulc. Je po přehledu zpráv pěkné ráno.
3: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
4: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
5: Představte si Podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
10: Zbrojováci, pojďme znovu zaplnit Srbskou. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin nás čeká další domácí bitva. Tentokrát proti Liberci. Doražte už od 17 hodin do Flinta Parku, kde vás čekají burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba a další skvělé občerstvení. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Navážeme na fantastickou atmosféru z minulého zápasu? Těšíme se na vás.
1: Fandíme s vámi.
11: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
12: No je to nejlepší po ránu.

0: Aktuální Calvin Harris Summer. No jo, máme léto a máme 9 minut do 8 hodiny.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: V těchto dnech se to bude určitě hodit, jak se schladit v městské hromadné dopravě?
2: Ano, přesně tak, protože některé vozy hromadné dopravy v těchto dnech opravdu připomínají saunu, ale v aplikaci dopravního podniku města Brna si můžete dopředu zjistit, jestli čekáte na klimatizovaný vůz. Stačí si ji stáhnout a dole na liště kliknout na další. Nahoře v nabídce pak vyberete aktuální odjezdy, zadáte název zastávky, ze které pojedete, a ukážou se vám spoje, které z ní odjíždějí. Pokud přímo pod číslem konkrétního spoje najdete symbol vločky, tak máte vyhráno. Bude to spoj, který by měl mít klimatizaci.
0: Stojím tady na zastávce, dám si odjezdy a teď, kdy mi tomu tady za rohem jezdí čtyřka. Nevím, jestli jsou všechny čtyři klimatizované. Všechny čtyřky klimatizované.
2: Všechny ne, jsem měla poprvé včera a nebyla.
0: Jo, jasně, takže tam mám teda jako vločku a počkám si na ten správný spoj. Jakože nechám jednu ujet a ta další je klimatizovaná.
2: Jo, pokud tam není vločka, tak tam bude teplo.
0: Výborný nápad, gratulujem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Ladíte Radio Krokodýl, toho jsou Sonic a Sky a bude 8 hodin za minutu a 3 čtvrtě.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno, každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
2: Zveme vás na kytarový festival do Brna. Dnes večer se vám představí kytaristé z USA a Andory od 19 hodin na radnici městské části Brno Střed. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na guitar.cz.com.
0: 50 vteřin schází do 8 hodiny, ranní na Krokodýlu budou zprávy, které má Petra. Dobré ráno.
4: Hezké ráno a letošní burčák můžeme ochutnat už tento pátek, i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: Po 8 například Eliša Keys.

0: Phil Collins. A taky bude opět Aradeček. Tak sorry, že mám rád hory. Nevím, jak to máte s teplotou doma a venku. Pokud je ta doma o něco vyšší než venku, doporučuji vyvětrat a pak to opravdu, ale opravdu ty okna zavřít, protože dnešní odpolední teploty budou opět velmi vysoké. 37 až 40 stupňů.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Je 8 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Do brněnské zoo včera dorazila tuna ledu, kterou daroval sponzor. Celkem se jednalo o 100 pytlů po 10 kilech, které chovatelé postupně rozdělili mezi vybrané druhy zvířat. Užili si ho například rosomáci, lišky polární, pandy červené, vlci arktičtí, rysy nebo lední medvědice. Burčák z nejranějších odrůd hroznů bude na jihu Moravy k dostání poprvé v pátek 7. srpna. Hrozny letos dozrávají přibližně s týdenním předstihem před dlouhodobým průměrem. Dlouhodobé sucho, které trápí celý jih Moravy, se zřejmě projeví na úrodě. Hrozny jsou menší. Vyšetřování zmizení českého turisty v egyptském letovisku Marsalam přineslo nový možný scénář. Podle egyptského právníka dosavadní indicie ukazují na tragické utonutí při nočním koupání. České ministerstvo zahraničí se k dalšímu vývoji případu už nechce vyjadřovat. Čech podle rodiny zmizel z hotelu v noci 23. června. Utkáním Českých Budějovic s prvoligovým Táborem dnes začnou přípravné zápasy extraligových celků. Pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarají poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů. Zbývající 2 utkání v evropské soutěži se hrají až v říjnu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Na co si dát pozor, tak to nám teď řekne Kuba.
4: Krásné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně stále počítejte se zdržením na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici u sjezdu na Veslařskou ulici. V centrální části města čekejte zdržení převážně na kolišti u Cejlu. Hlavně pravý pruh jede pomalu tradičně u Brna na cestě na Vyškov na dálnici D1 mezi Popůvkami a 196. kilometrem. A mezi Popůvkami a Bystrcí na staré dálnici se srazila 2 osobní vozidla. Provoz je vedený kivadlově, jsou tam záchranné složky. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 8:03 raní a u nás na Krokodilu budeme hrát za chviličku o peníze. V naší soutěži Krokodily zvuky prachy do tvý ruky se nám tam v banku nazhromáždilo 114 450 korun. Tak volejte, až dospívá Eliša Keys.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena k manželovi. Náš syn je poslední dobou zcela nezvladatelný. Poslouchá jen rady nějakých idiotů. Prosím, promluv s ním.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10 minut tomu říkal jsem, volejte, až dospívá Eliša Keys o prachy, takže ta dospívala, volejte právě teď. 603 103 103, kolik pro vás máme?
2: 114 450 korun, ale musíte uhodnout náš zvuk.
1: Krokodýl, dobrý den, kdo pak tam?
3: Ahoj, Katka.
1: Ahoj, Katko.
2: Katka má ráda, že se dovolala.
1: Jo.
3: Ano.
1: Je ti teplo, děvče?
3: Je mě teplo.
1: A bude hůř.
3: vím.
1: Možná ti ještě rozheří ty peníze, pokud uhodneš ten tip. Co to podle tebe je?
3: Loupání kukuřičných tasů.
1: Aha, jakože při cestě někde s cizím kukuřičný klas?
3: Ano. A o loupu.
1: Já jsem myslel, že řekneš, že ty to nescizíš, ty si to koupíš.
3: Ještě jsem letos nebyla.
1: Jasně, tak. Jdeme teda loupat. Jako za mě klidně.
2: Jako jo, dobrý nápad.
1: Dobrý nápad. Co říká arbitr?
2: Já jsem to úplně viděla, ty klasy. Jak to loupeš,
1: no,
2: fakt.
1: Ale bohužel není to správně.
3: Dobře,
1: tak je nám líto. Díky zatím.
3: Mějte se.
1: Naschranou.
3: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: David Guetta, Kelly Rowland na Krokodilu, 8 hodin 17,5 minuty venku, už je teplo. Nevím, jak moc se tomu dá věřit, ale asi jo. Každopádně na Kraví hoře v téhle chvíli meteostanice hlásí 29,3. Je to samozřejmě taky určitě o tom, že jak jsou ty budovy nahřáté a tak, tak vlastně ani jako víme, že je teplo.
1: Já se vždycky úplně bojím, když ty říkáš to počasí, jestli třeba neřekneš víc ještě, že bude třeba 41 pak.
0: No, předpovídá se 37 až 40, to se předpovídalo i včera a u nás bylo lehce přes 40, tak se necháme překvapit.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Hezké ráno. Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případem ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci 3letému dítěti. Muž, který způsobil dítěti popáleniny, čelí obžalobě z ublížení. Žena, která situaci 3 dny neřešila, je obžalovaná z neposkytnutí pomoci. Ošetření zajistila až její příbuzná. Událost se odehrála v Brně v roce 2024. Ve Velkých Opatovicích na Blanensku včera večer hořilo v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí. 11 z nich skončilo v či záchranářů. V jeho italském regionu Apulie zkouší nedostatek plavčíků na plážích vyřešit nasazením vězňů. Projekt má za cíl resocializaci odsouzených. Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po elitní deblisce Kateřině Siniakové přihlásil také český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Samotný turnaj v mixu bude na programu 25. a 26. srpna. Hlavní soutěže ve dvou hrách odstartují 30. srpna. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíček, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
5: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
2: Rádio Krokodýl.
7: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Dlažby Tyton, nejširší výběr povrchů a barev, slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
11: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
12: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
11: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
13: Nové Penny Brno, Bohunická. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo pivo Starobrno Medium půl litru za 9,90. Těšíme se na vás v Penny Brno, Bohunická. Penny.
2: Je dobré být spolu.
14: Vaše nejvěrnější rádio.
2: Stále s vámi.

0: celou jižní Moravu.
1: Půl minuty před půl devátou nám Petra prozradí, čím osvěžujeme.
2: Rozdáváme vám 103 limonád Zon Malina s přídavkem ovocné šťávy.
1: A jak to vypadá, když rozdáváme?
3: Dneska na Moraváku osvěžuje krokodýl.
4: Pěkně.
5: Ahoj, my jsme veřejná zeleň a zalíváme květiny.
4: No a dostali jste osvěžení.
5: To je super, děkujeme.
6: To se hodí v těchto tropech.
5: Ano.
3: A máme tady posluchačku, která je na Moraváku, ale poslouchá i v Itálii. Pěkný den.
7: No, dobrý den, krásný den. Jsem zde na měsíc, rodila Brňačka. Pozdravuji vás z Benátska. Buongiorno, come state tutti quanti?
3: Děkujeme.
1: Tak jsme osvěžovali včera a dneska budeme 103 zonek malinových rozdávat odpoledne na Lesné na Hlasově náměstí.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
8: Krásné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně stále počítejte se zdržením na cestě od Bystrce k Žavovřeské ulici u sjezdu na Veslařskou ulici. V centrální části města čekejte zdržení převážně na kolišti u Cejlu. Hlavně pravý pruh jede pomalu tradičně u Brna na cestě na Vyškov na dálnici D1 mezi Popůvkami a 196. kilometrem. A mezi Popůvkami a Bystrcí na staré dálnici se srazila dvě osobní vozidla. Provoz je vedený kyvadlově, jsou tam záchranné složky.
1: Máme tady a daleko více komplikací, například D1, kilometr 186 ve směru na Brno, se střetla tři osobní auta, takže počítejte s tím, že se tam asi zcela určitě zdržíte. Další zdržení vás čeká také na obchvatu Slavkova, na trase z Uherského hradiště na Brno, kde blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, ale kolona se v tomhle místě zatím netvoří. A pozor taky ještě na staré dálnici, kde se dořešuje nehoda dvou osobních aut, přesně jak říkal Kuba.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 3,5 minuty po půl deváté jdeme za dětmi.
2: A ptáme se jich, proč mají lidi svatbu.
3: Protože se milují. Protože se do nějaké ženské pán žakouká. Protože se vdají. Musí se oblíkat do bílého závoje a do bílých střevíčků a šátek. Protože oni se mají rádi, tak oni se někdy domluví, že se vezmou.
4: Třeba když se někdo spolu má rád, tak vždycky jdou spolu na svatbu.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Blink 182, tedy Blink 182, dospívali na Krokodýlu 7 minut po půl deváté. Venku nám ta teplota stoupá celkem rychle. Někde už mají k nějakým 28, 29 stupňům. A to máme půl deváté ráno. Odpolední teploty budou ale výrazně vyšší. Čeká se 37 až 40 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno, pokud máte rádi street art, v ulicích na Vinohradech v těchto dnech můžete vidět 10 umělců v akci. Až do pátku tam totiž malují na trafostanice. Případů žloutenky typu A v Česku ubývá. V červenci lékaři evidovali 109 případů, tedy o 12 méně než v červnu, kdy poprvé po 8 měsících nemocných mírně přibylo. Torzo vyhořelé výškové budovy 34 v bývalém areálu Svit ve Zlíně dnes převezme demoliční firma. Objekt bude srovnaný se zemí zhruba do měsíce. Miliardář Daniel Třetínský odprodal více než 2% svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Haverlantovi. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si nechal necelých 25%. Je po přehledu zpráv pěkné ráno.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do tříhvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo čtyřhvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
9: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: 12 minut před 9 hodinou o tom, jak moc počasí ovlivňuje práci policistů.
2: Více už policejní mluvčí David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Aktuální tropické počasí přináší zvýšenou fyzickou zátěž, která může ovlivnit i bezpečnost při práci. Jen během včerejšího dne vyjížděli policisté ke dvěma vážným pracovním úrazům. První se stal ve Znojmě. Pracovník společnosti zajišťující internetové připojení opravoval přípojku na střeše domu, když zavrávoral a spadl z výšky téměř 10 metrů. Se závažnými zraněními byl letecky transportován do nemocnice. K dalšímu incidentu došlo krátce popolední na stavbě v Rosicích. Tam stavební dělník spadl z lešení z výšky přesahující 8 metrů. Také on skončil v péči zdravotníků a byl převezen do nemocnice. V souvislosti s velmi vysokými teplotami apelujeme na všechny, kteří pracují venku nebo ve výškách, aby nepodceňovali pravidelný odpočinek, pitný režim a dodržování bezpečnostních postupů. Ať už pracujete v jakékoliv profesi, přejeme vám, abyste dnešní extrémní teploty zvládli bez újmy na zdraví.
1: Děkujeme.
2: To byl policejní mluvčí David Chaloupka.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dali jsme si Point Sisters tady u nás na Radiu Krokodýl. Bude 9 hodin, máme středu 5. srpna, Kristianovi slaví svátek a Petra nachystala další zprávy. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. A teplotní rekordy včera na jihu Moravy padaly na všech stanicích, které měří přes 30 let, i o tom za chvilku.
0: Co dáme po 9. to budou 90 v 9, například Gigi D'Agostino. Vaya con Dios. A taky Spin Doctors. Jestliže včera padaly teplotní rekordy, uvidíme, jak to bude dnes, protože už v téhle chvíli, a to je 9 hodin, máme například na meteostanici na Kraví hoře

0: 30 stupňů. Těšnov hlásí 25, Domašov 29, Břeclavy mají 28, ve Znojmě 27. Odpoledne se čeká 37 až 40.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Na jedinečný světelný zážitek se mohou o tomto víkendu těšit milovníci moderní architektury a památek. Světově proslavená vila Tugendhat bude totiž slavit 25. výročí od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Světelná show nazvaná Light Up Tugendhat se bude konat posetnění od 7. do 9. srpna. Teplotní rekordy včera na jihu Moravy padaly na všech stanicích, které měří více než 30 let. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, nejenže tam padl rekord pro 4. srpen z roku 2013, ale stanice také poprvé zaznamenala na Moravě den s teplotou na 40 stupňů a přepsala i dosavadní maximum z pondělí. Hranici 40 stupňů překonala i stanice v Diákovicích na Znojemsku. Ve třech obcích na Brněnsku včera došla pitná voda. Původně měly být v Domašově, Rudce a Říčkách přistaveny kontejnery s vodou. Nakonec vodárenská akciová společnost naplnila zcela prázdný vodojem. Dobrovolný svazek obcí Domašovsko vyzval obyvatele, aby spotřebu vody omezili. Tenistka Darja Vidmanová se po finálové účasti na turnaji v Memphisu posunula poprvé v kariéře do první stovky světového žebříčku. V novém vydání pořadí WTA poskočila o 22 pozic na 92. místo a stala se 10. Češkou v top 100. Domácí jedničkou je i nadále wimbledonská finalistka Karolína Muchová. Mezi muži je nejlepší z Čechů 12. Jiří Lehečka.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Momentálně čekejte komplikace v Brně v Královopolském tunelu směrem na Žebouřesky. Překáží tam nehoda, zdržíte se v koloně kolem 10 minut. Mezi Popůvkami a Bystrcí na staré dálnici pozor na srážku dvou osobních vozidel. Projíždí se tam Kyvadlově. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte přerušovanou kolonu v úseku mezi kilometry 184 a 196. Navíc na 186. kilometru boudala 3 osobní auta. A na cestě mezi Uherským Hradištěm a Veselým nad Moravou na průjezdu Kunovicemi zasahuje policie u dopravní nehody dvou osobních aut. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánci Koptilšar.
0: Kubo, děkujeme. Pozor na odstavené auto v Královopolském tunelu ve směru do Žabovřesk. Je tam porouchané auto, jak jsem říkal. A pozor také na trase mezi Brnem a Třebíčí. Na průjezdu náměstí nad Oslavou se srazila dvě osobní auta. Provoz je tam řízen Kyvadlově.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 3,5 minuty po 9. hodině, to je čas, kdy ukončujeme větrání úplně všude, protože teploty už jsou hodně, hodně vysoko a teď byste spíš tam hnali teplo, než vyháněli to teplo z toho bytu, z domu, z kanceláře a všude. Tak přátelé, jdeme na to. Zdravíme Kristiány, kteří slaví svátek. Vám všem pěkné dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. hrubna 2035?
0: 99. Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 14 minut k tomu mrkneme do mailové schránky s adresou program@krokodilo.cz. Tam si píšete o hity vašeho života. Něco pro radost, pro povzbuzení, nějaká vzpomínka. Dneska napsala Veronika ze Strážnice. Ahoj Krokodýle, prosím moji oblíbenou zpěvačku Ellie Goulding. Chtěla bych zahrát pro všechny, co se těší na ochlazení. Včera jsem naměřila 40 stupňů. Veronika ze Strážnice. Verčo, tady je Ellie Goulding.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Předpokládám, že teď 18 minut po 9. hodině, kdy jste třeba dorazili už do práce, tak řešíte, jak jste včera trávili ten horký den, kolik bylo u vás stupňů a kolik maximum, kolik minimum, co jste dělali, jestli se něco dělat dál. Tak já taky přispěju s troškou do mlýna. Dostal jsem k narozeninám takovou celkem dost profi meteostanici a viděl jsem, že včera o 16:30 bylo 40,2 a o 16:30 bylo 40,3 desetiny stupně. O té 16:30 jsem si šel zdřímnout, vykopal jsem se předtím v bazéně, no a pak jsem šel skládat dřevo. Tím bych chtěl poděkovat Petře a Standovi ze Stražku, který mi to dřevo přivezli. A já jsem včera začal někdy o 19:30 večer, kdy teploměr ukazoval 36 stupňů, skládat to dřevo. Mám to složený a ku podivu jsem to i přežil. Takže prosím vás, za přímého slunce a tepla tohle určitě ne. Co určitě ano, to jsou další devadesátky, které jsou připraveny na Krokodýlu. Kdo bude, co bude, Backstreet Boys, Kylie Minogue a taky třeba The Verve. A taky chystám hit v jedné sekundě. Vám všem hezké středeční dopoledne, přesně 19 minut po 9.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl, Tonda Kala.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirář.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
3: 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
6: Cestovní kancelář Ema Kozí 10 Brno. www.emma.cz.
8: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
9: Zbrojováci, čekají nás dva velké fotbalové víkendy v řadě. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin přivítáme na domácím trávníku Liberec. A hned další týden v neděli 16. srpna vyzveme Hradec. Přijď se naladit na zápas 2 hodiny před výkopem do Flinta Parku. Burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba, DJ a ještě mnohem víc. Probuď v sobě draka dva víkendy po sobě. Lístky pořídíš na www.fczbrno.cz.
8: Fandíme s vámi.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Už tam budem?
14: Nech toho.
13: Raději už tam budem.
14: Přestaň, to mě vedro.
15: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
17: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Dverb z roku 96 jsou za námi. Před námi hádání hitu v jedné sekundě, který je z roku 2009. Co dneska můžete vyhrát, když uhodnete hit v jedné sekundě? Mám tady dvě vstupenky na představení Kůň pátý element, což je představení plné kaskaderských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Telefonní linka je nachystaná 603 103 103. Hit v jedné sekundě taky. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Ahoj, Vojta.
1: Nazdar, Vojto, kam tě zdravím?
2: Do práce.
3: Dobrá.
1: Kolik máš stupňů tam, kde seš zrovna?
2: Teď pěkných 35.
1: Prosím tě, a to jsi v kanclu, nebo v autě, nebo venku, nebo?
2: Ne, jsou v autě, takže jsou rád, že mám klimatizaci, nevím.
1: No, mně se vždycky líbí, jak si říká, že to nemá být rozdíl víc než 5 stupňů. Mně to končí u 28, ta klima v autě, pak už jako nic. Takže šílený. Prosím tě, můžem hádat?
2: Můžem.
1: Takže tady je ten hit v jedné sekundě.
0: 3, 2, 1, go!
2: No. Tak to nevím, to je asi z toho tepla.
1: Na něco to svést musíme. Ale děkuju, měj se moc hezky. Zatím, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: 603 103 103. Už je zase volno na telefonní lince. Klidio, pídio, můžete volat a zkoušet svoje hudební znalosti a poznat ten hit. Buď, kdo to zpívá, nebo jak se tady tahle písnička jmenuje. Vám to pustím ještě jednou pro jistotu. Taková lehká kytara. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, je to Milo?
1: Vy se jmenujete Milo?
3: Ta písnička Milo.
1: A vy se jmenujete?
3: Leoš.
1: Leoš, výborně. Milo to Leoši je.
3: No paráda.
1: IO Technology. Co vy a dnešní vedro, jak se chystáte?
3: No je to sama saka, co vám budu povídat, no. Včera mi to poměr ukazovalo 41 stupňů, dneska 31, takže bude lepší, no.
1: Pěkný. Já jsem včera potkal kamaráda, který o 9:30 večer jel z práce, zakrýval nějaký beton někde, byl ho zalívat, aby to nepopraskalo, a o 9:30 večer. Nebo se chodí pracovat v 5 ráno, dokud je ještě trošku snesitelný. Tak ať se daří. Ať se daří, ať to zvládnete. Vstupenky jsou vaše. Gratuluju, nezavěšujte a mějte se.
3: Super, mám
1: zatím. Naschranou.
3: Naschranou.
1: Milo, IO Technology, to je ten dnešní hit v jedné sekundě. Tak si ho dáme na krokodýl, úplně celý. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Pohodovka Milo a jeho Technology na Krokodýlu dnešní hit v jedné sekundě. Tu za chviličku vystřídá další devadesátka, kterou bude Celine Dion. To je samozřejmě jen 90, ale je to písnička z 90. let. Stejně jako Jimmy Cliff. A dáme i Sweetbox. Já jsem se byl teďka před chvíličkou třeba umýt ruce, jenom tak jakože vlažná voda mýdlo a hned je mi příjemněji. Zkuste to taky, aby jsme to vedro přišli. Hezké dopoledne.
1: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý, v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
9: Vstupte do Baťova světa. Smeste se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
10: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90. v 9. Každý den po 9. hodině. 90. v 9.

0: Hudbu složil slova napsal Robert Miles, zaspívala Marianne Ehler. One and One, to byla poslední devadesátka po deváté na Krokodýlu, poslední proto, protože bude 10 za minutu a půl.
1: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
2: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
1: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
2: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
1: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Billa klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin Pro Namel Kids za 89,90. Billa, to dobré začíná u nás.
4: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté si dáme espresso. Espresso od Sabriny Carpenter. Tak se to jmenuje ta písnička. Dáme taky depešáky. Kamarád Kosák bude mít radost a dáme také Činasky, Slovenský klín.
6: Každá česká vlajka má slovenský klín.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je horko a horko bude. Až 40. Co dodat? Nic.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Je 10, hezké dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: V aplikaci dopravního podniku města Brna si můžete dopředu zjistit, jestli čekáte na klimatizovaný vůz. Stačí si ji stáhnout a dole na liště kliknout na další. Nahoře v nabídce pak vyberete aktuální odjezdy, zadáte název zastávky, ze které pojedete

0: ukážou se vám spoje, které z ní odjíždějí. Pokud přímo pod číslem konkrétního spoje najdete symbol vločky, bude to vůz, který by měl mít klimatizaci. Včera vypršela lhůta pro podání kandidátek do letošních komunálních voleb a přihlášek do voleb senátních. Na úpravy mají ale strany a hnutí ještě týden. V Praze 9 se například strhne boj zpěváků. Do senátu se totiž za ODS rozhodla kandidovat známá mezosopranistka Dagmar Pecková. Hnutí ANO proti ní nasadilo nevidomého zpěváka Radka Žaluda. Dánsko posílilo svou obranu, povinná vojenská služba se prodloužila ze 4 na 11 měsíců a poprvé v historii se vztahuje i na ženy. Zemi tlačí situace v Arktidě, ruská válka na Ukrajině a opakované výroky Donalda Trumpa o zájmu Spojených států o Grónsko. Souboj českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters v Montrealu vyhrál 8. nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4 a 6-2. O osmifinále si Lehečka zahraje proti Belgičanovi Alexandru Bloksovi.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Vyrážíme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s kolonou na kolišti na cestě od Moravského náměstí před Cejlem a postojíte si tam kolem 5 minut. Na dálnici D1 u Vyškova směr Brno na 229. kilometru narazila dodávka do svodidel. Provoz blokuje částečně, nárazově to tam zpomaluje. A u Brna směr Jihlava na 196.5 kilometru blokuje levý pruh vozidlo s poruchou. Zdržení tam narůstá. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koktel Šár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme krátce po 10. hodině. Před chvilkou jsem psal kamarádovi, jak zvládáš demo verzi Pekla? A odpověděl mi, to je jenom demo. Já myslel, že už je to ostrá verze. Chybí mi jen chrastění řetězů a pach síry. I když pach spoceného rozkroku je taky pekelný. Tak to snad všichni přežijem s humorem. To je druhý. Přeju vám hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: My se s manželem nikdy o peníze nehádáme. To nic, co vydělává, za to vůbec nestojí.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: celou jižní Moravu.
1: Ano, osvěžujeme oblíbenou malinovkou. Máme pro vás každý den 103 zonek malina. Je to malinová příchuť s přídavkem ovocné šťávy. No a když rozdáváme, tak vám chutná obzvlášť v těchto vedrech.
2: Dneska na Moraváku osvěžuje krokodýl.
3: Pěkný den.
4: Ahoj, my jsme veřejná zeleň a zalíváme květiny.
3: No a dostali jste osvěžení.
4: To je super, děkujeme.
2: To se hodí v těchto tropech.
4: Ano.
2: A máme tady posluchačku, která je na Moraváku, ale poslouchá i v Itálii. Pěkný den.
5: No, dobrý den, krásný den. Jsem zde na měsíc, rodila Brňačka. Pozdravuji vás z Benátska. Buongiorno, come state tutti quanti?
2: Děkujeme.
1: Dneska nás můžete pozdravit a těšit se na nás odpoledne na Lesné na Halasově náměstí. Tam těch 103 zonek malinových budeme rozdávat.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
7: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
8: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi E na konci.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Dlažby Dyton, nejširší výběr povrchů a barev, slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Já vím, že vedro, milí krokodýlové, že jíst se moc nechce, ale musíme, aby tělo mělo tu energii, aby mohlo bojovat právě s tím vedrem. Tak kam dneska vyrazit? Nechám to samozřejmě na vás. Pokud byste třeba vyrazili do Líšně, na Masarou 9, do Havana restaurantu, co tam dneska nabízí, polévka se podává porková s vejcem a pak máte na výběr ze tří druhů jídel. Já bych třeba šel do masových kuliček s omáčkou ze šery, rajčátek s makarony, sypané sýrem grana padano. A dáte za to jenom 100 korun českých. Nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Kdyby to šlo, hned byste na koupák vyrazili, vidíte? Tak pokud to jde třeba v téhle chvíli kam vyrazit, tak zdravíme do Slavkova u Brna. Děti 50 korun vstupné, dospělí 150. Pro děti je připraveno brouzdaliště, dětský bazén a taky hřiště. Zahrát si můžete plážový volejbal a užít si také lehátko pod stromy. A k tomu využít dva bary. Kdybyste vyrazili do Zbíšova, kam taky zdravíme, tak můžete zkusit svižnou jízdu na dlouhém tobogánu. Kdybyste chtěli, tak si dát můžete do těla při plážovém volejbalu nebo basketu. Tak se těšíme ve Zbíšově a tam taky posíláme z Krokodýla ty další hity. Hezké dopoledne.
2: Pozor, novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
3: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Rapo.
4: Bylo nebylo, v krajišti Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Těsnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: je pohodová Miley Cyrus, jste s Krokodýlem, čerstvé zprávy s Míšou Kupskou, o čem budou?
1: Přeji vám pěkné dopoledne. Do měsíce narazila 4-tunová část rakety. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hit.
0: Po 11. hodině Jennifer Lopez, Freddie Mercury, anebo Gump. Už za malou chvíli. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pokud si říkáte, co teploty, no super tropické. Teď aktuálně v Brně 36 stupňů. V Mikulově plus 37, Šplha to bude až ke 40 stupňům Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou středu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nečekaný nález překvapil o víkendu v brněnské Svitavě obyvatele městské části Maloměřice a Obřany. V řece, kde se běžně koupou lidé, plavali zvířecí vnitřnosti. Lidé je objevili nedaleko lávky Simony Moniové. Po ohlášení je brněnští strážníci odstranili z vody a zavezli do kafilérie ke zlikvidování. Dětský ombudsman Martin Beneš navrhuje zřízení nové stálé komise, která by se zabývala náhlými úmrtími dětí. Jde o jeho první legislativní doporučení vládě. Komise nyní funguje pod ministerstvem.

0: práce a sociálních věcí. Podle dětského ombudsmana je ale limitovaná z hlediska dostupnosti informací či personálního obsazení. Do měsíce dnes ráno nejspíše narazila čtyřtunová část rakety od společnosti SpaceX, která se pohybovala po oběžné dráze rychlostí přibližně 2,43 km za sekundu. Potvrzení kolize se čeká v řádu hodin až dnů. Experti však již dříve uvedli, že Zemi ani měsíci nehrozí žádné nebezpečí. Na lunárním povrchu ale patrně zanechá desítky metrů velký kráter. Hokejovou osmnáctku čeká na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu přímý souboj o postup do semifinále proti Finsku. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda nastoupí proti Severanům ve 23:00 a do play-off je posune jakákoliv výhra.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Mějte pozor, v Brně v Žabovřeské ulici za Královopolským tunelem se střetlo osobní auto s nákladním, celé se to tam došetřuje. No a komplikace na Brněnsku ve Střelicích v Brněnské ulici se srazila dvě osobní auta, na místě jsou záchranné složky. Dejte pozor, šťastnou cestou.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Klentu patří taky letní akce.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Budeme vám hrát pěkně letně, no a v této hodině si zasoutěžíme. Dáme vám tip na výlet, no a pokud uhodnete, tak pro vás budu mít dvě vstupenky na The Suites, ano, na tuhletu legendu v amfiteátru v Mikulově. Budeme soutěžit, tak se nás držte a mezi tím Outcast, hej já.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Jak jsi prožil dovolenou, Pepo? Ptá se kamarád po návratu do práce. Výborně, ještě jako nikdy v životě. Počkej, ty jsi byl snad v lázních? Já ne, ale manželka.

0: Cold Moon, Krokodýl a my jdeme soutěžit. Jste připraveni? Jdeme na to.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Dáme vám tipy na výlety, na procházky tady po Brně a na Jižní Moravě. No a pokud si správně tipnete na základě indicí, máte od nás pozor, dvě vstupenky na legendu do Sweet, kteří vystoupí v amfiteátru v Mikulově 15. srpna v 18 hodin. Volejte studio 603 103 103. Hádáme název městy se v okrese Blansko. Jedná se o významné středisko rekreace, turistické a vodních sportů. No a pozor, dominantou městy se je rozlehlý rybník Olšovec, tak v okolí se nachází taky Moravský kras či Rodické propadání. Tak co je typem na výlet, na procházku? Krokodýl, kdo se dovolal, odkud, halo?
2: Dobrý den, tady Ondra.
0: Ondřej, vítej, odkud nám voláš?
2: Z Nového Města na Moravě.
0: Tak zdravíme na Vysočinu, tak co je typem na procházku, na výlet, hm? Poznal se?
2: Pardon, můžu ještě jednou, já jsem neslyšela indicie.
0: No, tak je to v okrese Blansko, dominantou je rybník Olšovec, to ti musí stačit, víš?
2: Děkuju.
0: No. Nevadí.
2: CHKO Moravský kras.
0: Tak to není ono, měj se krásně, ale díky, že posloucháš. Pojďme dál, krokodíláci, tak kdo ví, co je typem? Dneska to je velmi jednoduché. Krokodýl, kdo tam, halo? Radio Krokodýl, kdo se dovolal, odkud, halo?
3: Tady Štěpán.
0: Štěpáne, vítej, odkud voláš?
3: Z Chalupy.
0: Výborně, co je typem na procházku, na výlet?
3: Je dovnitř.
0: A je to správně, vyhráváš! Vydrž na telefonu, vyplatilo se to.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
5: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
6: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
7: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Radio Krokodýl.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
8: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
9: Migové.
8: Harley.
9: Single X.
8: Tomáš Klus.
9: Jdeme na Hrady.
8: 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
14: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
15: Nové Penny Brno, Bohunická. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo pivo Starobrno Medium půl litru za 9,90. Těšíme se na vás v Penny Brno, Bohunická. Penny.
16: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
17: Je dobré mít parťáka při práci.
18: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

věty třeba jdou tam, pokud pracujete v autě, třeba děláte taxikáře nebo něco rozvážíte, tak vás zdravíme na celé Brno, celou Jižní Moravu. I tam si můžete přilepšit rodinný rozpočet 114 tisíci korunami. Právě o tolik budeme soutěžit, a tolik je v banku soutěže Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. No a pak si můžete zpívat s krokodýlem Don't worry, be happy. Tak pěkné dopoledne, krokodýláci.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Fajto a super tropický den s krokodýlem. Zvedneme si náladu.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: 114 500 korun za náš záhadný krokodýlí zvuk. Jste připraveni, peníze vám pro vás. Stačí uhodnout, co je toto za zvuk. Můžete volat studio, jeden z vás dostane teď šanci tipnout si, vyhrát pěkný balík peněz. Můžete volat 603 103 103, Radio Krokodýl, kdo tam odkud, alo?
2: Dobrý den, tady Marie.
0: Marie, zdravíme, odkud nám voláte?
2: Z Vinohrad.
0: Tipujte, hádejte, co to je?
2: Já bych si tipla, že to srkání horké kávy.
0: Srkání horké kávy. Že by to bylo ono, nebo ne? Co na to, arbitr? Ani tohle to není, Maruško.
2: Zdravíme.
0: Zdravíme Vinohrady, budeme navyšovat bank, znamená to jediné. Příště hrajeme o vyšší částku.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
10: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
11: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
12: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
11: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
13: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

okolí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 114 000 korun.

0: na kroku dílo Marek Ztracený, 12. hodinka, dneska tropické čtyřicítky. Co Míša Kupská, jak prožívá tohleto léto, jak se ochlazuje?
1: Hele, tak klima je jasná úplně, že jo? No a pak koupák, jo?
0: Koupák, jasně, že jo.
1: Co jinýho?
0: Co si dáme do zpráv?
1: Kohoutovice otevírají komunitní zahradu, více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. bude Pink. Rolling Stones. Adam Ďurica. Tak si zatancujte s krokodýlem.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje folková skupina FT Prim, brněnská formace Lada a kapela a energická skupina Hova Duo. Začátek je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jihu Moravy bude šplhat teplota dneska k 40 stupňům Celsia. Aktuálně tam máme plus 38. Zítra se nám zatáhne obloha, ale teploty budou vysoké pořád kolem 34 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Brno-Kohoutovice otevře v pondělí 10. srpna v 16 hodin novou komunitní zahradu v ulici Kopaniny, na místě, které dříve zarůstalo náletovými dřevinami a sloužilo také jako černá skládka. Vznikl prostor pro společné pěstování, odpočinek i sousedská setkávání. V den otevření si jej může přijít prohlédnout široká veřejnost. Na rozhodnutí ústavního soudu čeká momentálně 9 stížností v bitcoinové kauze. 6 jich podal Tomáš Jiříkovský, 2 advokátka Karim Tic a 1 bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Podané stížnosti se týkají postupu orgánů činných v trestním řízení, v případě Jiříkovského také vazby. Ode dneška si mohou čeští občané nově vyzvednout léky předepsané na český e-recept také ve vybraných lékárnách v Rakousku. Nová služba navazuje na úspěšné fungování přeshraničních e-receptů s Chorvatskem a dalšími státy. Na jejím technickém zajištění a spuštění se významně podílel také kraj Vysočina. Seznam rakouských lékáren zapojených do systému je dostupný na portálu rakouského ministerstva zdravotnictví. Tenistka Nikola Bartůňková na turnaji v Torontu postoupila do třetího kola po výhře 6-3, 6-4 nad Dánkou Klarou Tausonovou. Naopak Kateřina Siniaková kvůli zranění ramena nedohrála.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Slyšíte to? Právě teď probíhá zkouška sirén tady v Brně na Jižní Moravě, tak se nelekněte. Jinak teď je největší komplikace jsou na dálnici D2 směrem na Brno na 33. kilometru. Je po požáru auta, dálnice uzavřená, tvoří se kolony. Na 41. kilometru navíc stojí kamion po požáru pneumatiky, kde už kolona měří zhruba kilometra půl. Zdržení očekávejte taky na D2 u Brna kvůli odstavenému nákladnímu autu a opatrně projíždějte i Střelicemi, kde se srazila 2 osobní auta. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi, pěkné odpoledne už.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: A taky dobrou chuť k obědu i k těm sirénám. Zkouška sirén probíhá na Jumoravě, krokodýláci. Tak ať už máte třeba nějakou svíčkovou nebo salátek, my vám k tomu hrajeme za okamžik, se podíváme na naše zlatíčka. Nejmenší posluchače krokodýla.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Několik měsíců po svatbě se ptá matka novomanželky. Tak co, jak se k tobě chová tvůj muž? Výborně, dá mi všechno, co potřebuji. A zkušená matka na to, no, tak to asi potřebuješ sakra málo.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tohle je Dua Lipa na Krokodýla, my jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Dneska jsme ve školce v Řečkovicích, no a když už máme ty prázdniny, tak těch prcků nejmenších jsme se zeptali, proč mají děti prázdniny.
2: Protože školka je zavřená, aby jsme doma s taťkem a s mámou.
3: Máme prázdniny, aby paní taky měly volna.
4: Protože nemají chodit do školky a aby se mohli učit, tak půjdou.
5: Protože jsou prázdniny.
6: Protože nám přijde pondělí a potom jsou prázdniny.
0: Jasně, že jsou prázdniny. Proč jsou prázdniny? Proč mají děti prázdniny? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce tady v Řečkovicích. No a já popřeju jenom jediné. Krásné prázdniny všem dětem.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
8: Vyprodáme znovu srbskou? Další bitvu o 3 body svedeme už v pátek 7. srpna od 19 hodin, kdy doma přivítáme Liberec. Šipex Arena ožije už od 17 hodin. Ve Flinta Parku najdete burgery, mexickou kuchyni, borkovo bydlo, živou hudbu a spoustu další zábavy. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Zopakujme skvělou atmosféru, která požene hráče k dalšímu vítězství.
1: Fandíme s vámi. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.

0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: Na kroku dílky Trajan, Ela, Ela a my jdeme teďka také za školáky. Sice mají prázdniny, ale po prázdninách. Krokodýláci. Tleskáme školám, které omezují používání mobilu při hodinách. Kdyby ty
1: mobily nebyly. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Jiří Odehnal a jsem ředitelem základní školy Brno Čejkovická 10. Mobilní telefony už máme několik let ve školním řádu zakázány a jsme s touto změnou velice spokojeni. Děti tráví daleko více času o přestávkách, hrami a vzájemnou komunikací.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. Nízkonákladová / realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.

0: www.klimastyle.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už tam bude?
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Vstupte do Baťova světa. Svezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Yes.
3: It is not that funny.
2: That's not that funny.

0: Se s krokodýlem, tak počasí opravdu na to skočit se do bazénu. No, možná i bazénové zprávy. Ve 13 hodin s Míšou, o čem budou?
1: Že by z bazénu, no tak jo. Vila Tugendhat slaví významné jubileum. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13 hodin a hod. Dáme si formaci Kiss. Z českých hitů Miraj. Hudební letní nálož krokodíla.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska teploty až kolem 40 stupňů Celsia, teď máme aktuálně 38,5 v Brně.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská architektonická ikona Vila Tugendhat slaví významné jubileum. 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy tohoto milníku vyvrcholí od tohoto pátku do neděle akcí s názvem Light Up Tugendhat. Včera vypršela lhůta pro podání kandidátních listin pro letošní komunální volby. Hlasování do zastupitelstev obcí se letos koná 9. až 10. října, společně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátního hlasování se uskuteční 16. až 17. října. Ukrajinské úřady obvinily z podvodu a praní špinavých peněz 10 lidí, kteří pod záminkou investic do kryptoměn vylákali od Čechů desítky milionů korun. Peníze od Čechů lákali telefonicky od října 2024 do současnosti. Francouzská média se shodla, že fotbalisté Lyonu ve včerejším úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Sparty zcela zaslouženě prohráli 1-2. Pražané podle nich museli být překvapení, jak bezradně Olympik působil.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pozor na dálnici D2 směrem od Bratislavy na Brno, kde je na 33. kilometru po požáru vozidla dálnice uzavřená. A tvoří se kolony, připomínám, z Bratislavy na Brno D2 33. kilometr. V Brně havarovala dvě osobní auta na výjezdu z Bohunické na Vídeňskou směrem do centra. Další nehoda komplikuje provoz také ve Střelicích a na Vyškovsku mezi Bučovicemi a Bohatými Málkovicemi. Jezděte opatrně.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: dneška s vámi, no a taky naše krokohlídka.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Dneska budeme osvěžovat v ulicích, aby ne, když tam budeme mít tropických 40 stupňů Celsia. Kde nás vyhlížet, kde budeme osvěžovat, prozradíme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Host volá vrchního. Ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit? Prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost, pane vrchní.

Vítejte do práce, možná jste se právě teď vrátili z dovolené, krokodýláci, nebo vás dovolená teprve čeká někde u moře, co, krokodýláci? Písek, písečná pláž, do toho azurové moře a do toho letně ty krokodýla. Krokodýla můžete mít i v kapse díky aplikaci Rádia Krokodýla, tak pojďte do toho Dana Ross, I'm Sound Down.

0: Vaše letní rádio. Krokodýl. Krokodýl.
1: Aj.

0: Despacito.
1: Jedno Despacito na Krokodýlo, teď jdeme osvěžovat.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Krokohlídka vás tento týden osvěžuje výbornou oblíbenou malinovkou Zonka. Zonka Malina. Můžete se s námi osvěžit třeba jako na Moraváku.
3: Dneska na Moraváku osvěžuje krokodýl.
4: Pěkný den.
5: Ahoj, my jsme veřejná zeleň a zalíváme květiny.
4: No a dostali jste osvěžení.
5: To je super, děkujeme.
3: To se hodí v těchto tropech.
5: Ano.
3: A máme tady posluchačku, která je na Moraváku, ale poslouchá i v Itálii. Pěkný den.
6: No, dobrý den, krásný den. Jsem zde na měsíc, rodila Brňačka. Pozdravuji vás z Benátska. Buongiorno, come state tutti quanti?
3: Děkujeme.
1: Buongiorno. Osvěžení od krokodýla zdarma i dnes. Krokohlídku vyhlížejte odpoledne na Lesné, na Halasově náměstí. Těšíme se. 13 hodin 22 minuty.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
9: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
8: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
9: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
8: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
10: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
15: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
16: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Amir a i tenkrát jsme krokodýl, fandíme taky brněnskému fotbalu i o tom za malou chvíli. No a mezi tím pohled do roku 1987, jedna pohrovka, Michael Jackson, hity do práce ke schlazení.

0: ty třeba i na koupaliště Kraví hora, díky, že jste s námi, teď jdeme na fotbal. Fandíme brněnskému fotbalu a máme pro vás skvělou zprávu, protože už brzy budeme soutěžit do další vstupenky na domácí zápas Zbrojovky Brno. Pátek čeká Zbrojovku, další zápas, tentokrát to bude Liberec, výkop je v 19 hodin. Tak zůstaňte s námi dobře naladění a soutěžte o vstupenky.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show. Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Mirage,
4: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové,
4: Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Rádio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
10: Hůru Brno!
11: Zbrojovačky a zbrojováci. Páteční večer bude patřit fotbalu a zábavě pro celou rodinu. 7. srpna od 19 hodin přivítáme v Šipex aréně Liberec. Už od 17 hodin se otevře Flinta Park, kde na vás čeká program pro malé i velké. Borkovo bydlo, živá hudba, burgery, mexická kuchyně, skvělé občerstvení a spoustu další zábavy. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Těšíme se na vás!
9: Fandíme s vámi!
12: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: tomhletom počasí ideálně zalézt někam do schládku, no a pokud jste v práci, tak se osvěžit třeba aspoň vodou z umyvadla. Čerstvé zprávy, ano, ty pro vás mám, teď už připravená Míša, tak o čem budou?
1: Pěkné odpoledne, nákladní letadlo nad

0: dnes do divadla. Představení Blbec k večeři a vící divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin. Zveme vás na kytarový festival do Brna. Dnes večer se vám představí kytaristé z USA a Andory od 19 hodin na radnici městské části Brno-Střed. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na guitar.cz.com.
1: Radio Krokodýl.
2: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Brně teď aktuálně teplota kolem 39 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Břeclavě rovných 40 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Vítejte u zpráv.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Tento pátek od 20 hodin do sobotního dopoledne bude probíhat betonáž mostu nad dálnicí D2. Dle potřeby bude doprava v místě prací vedena jedním jízdním pruhem. Dále kvůli betonáži dalšího mostu na D1 bude nutné v sobotu od 15 do nedělních 20 hodin zcela uzavřít Kaštanovou ulici. Objízdná trasa bude vedena po vyznačených komunikacích.
1: Rádio Krokodýl, Blanensko.
6: Všichni klienti domova pro osoby se zdravotním postižením z Velkých Opatovic na Blanensku jsou po úterním požáru zaměstnanecké jídelny zpět ve svých domácnostech. Část byla dočasně v jiné domácnosti, ale ještě dnes ráno se po úklidu všichni vrátili. Nákladní letadlo společnosti DHL se krátce po startu z letiště na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hanoveru. Jednalo se o dron, další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou našli zaměstnanci letiště na runway poblíž ukrajinských letadel. V nadcházející sezóně budou zdravotní péči hráčům tří významných brněnských profesionálních klubů zajišťovat lékaři Surgal Clinic. Nemocnice pokračuje ve spolupráci s fotbalovými kluby FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno, které postoupily do nejvyšší soutěže. Nově se stává také zdravotním partnerem extraligové HC Kometa Brno.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Jdeme na silnice, víme, jak to jezdí.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dálnice D2 na 33. kilometru z Bratislavy do Brna je po požáru nákladního auta již průjezdná levým pruhem. Kolona tam má téměř 4 kilometry. Ucpaná je kvůli tomu i objízdná trasa mezi Hustopečemi a Starovičkami. Na D2 pak ještě budete popouždět na příjezdu do Brna od 3. kilometru. Silný provoz zejména kamionů očekávejte na dálnici D1 před Brnem od Prahy, a to zhruba od Kývalky. A na zdržení se připravte na hlavním tahu u Mikulova směrem z Rakouska. Opravuje se tam vozovka. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tak co, krokodýláci, kolik vám zbývám? Dokonce pracovní šichty, hity, pak je do bazénu.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Teď pozdravíme taky na koupaliště Kraví hora, kde je nádherný výhled na Brno a ladí se tam krokodýl. I pro vás Ed Sheeran, Justin Bieber. Pěkné odpoledne, krokodýláci.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Prosím vás, dal bych si kafe s rumem. No tak kávu dostat můžete, ale rum nemáme. Aha, no tak mi dejte čaj s rumem. Čaj můžete taky dostat, ale rum nemáme.
3: No tak mě dejte zkrátka samotný rum.

Léto na kroku dílo pokračuje po pohodových tónech Erose Ramazzottiho. Teď trošku přidáme tempo. Připravte se na letní energie v podání DJ Cyrila. No a potom se schladíme v brněnských a jihomoravských bazénech. Dáme vám tipy, kde se vykoupat pěkně i při poslechu krokodýla. Tak si nechte chutnat hudební meníčko krokodýla.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Včera padly teplotní rekordy na jižní Moravě, 40 stupňů Celsia, a věřím, že budou padat i dnes, protože teď ve Strážnici měříme něco přes 40 stupňů Celsia. V Brně to vypadá opět na dalších rekordních 40 stupňů, teď aktuálně 39,8 stupňů Celsia. Tak nám dejte vědět, krokodiláci, kolik měříte vy? Třeba Leonka v Rosicích měří 38,3 desetiny stupně. Tak kolik je u vás? Dejte nám vědět. No a my vás taky osvěžíme, krokodiláci.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
6: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Dlažby Tyton, nejširší výběr povrchů a barev. Slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Je dobré mít se o koho opřít.
0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Benedict Brooks na krokodýlo a teď si jdeme skočit do bazénu.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Jste připraveni, skáčeme si do bazénu. Pozdrav letí na koupaliště Biotop Brno Jih. Přírodní koupání, travnaté pláže, beach volejbal a spoustu místa. Voda, teplota 28 stupňů. Koupaliště Kraví hora se na vás těší s venkovním bazénem, dětským brouzdalištěm i krásným výhledem na Brno. Teplota vody 25 stupňů Celsia. No a koupaliště Královo pole, dva bazény pro vás, brouzdaliště, zázemí pro rodiny a voda s teplotou 25 stupňů Celsia. Těší se na vás i na koupališti ve Zbíšově, nejenom, že tam mají velké občerstvení, ale hlavně velký plavecký bazén, obří tobogán a atrakce pro děti. Voda má příjemných 26 stupňů Celsia. To je koupaliště ve Zbíšově. No a nesmíme zapomenout taky na koupaliště ve Slavkově u Brna, kde na vás čeká rodinné koupání, beach volejbal a přírodné přírodní prostředí. Aktuální teplota vody 25 stupňů Celsia. Více na www.koupalištěslavkov.cz. Tak vyražte a bavte se s krokodýlem. Tady je Marquez, Vamos Compañeros.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tereza Kendallová, Nekrokodýl, jdeme soutěžit o peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Několikrát denně vám dáváme šanci tipnout si a vyhráte velký balík peněz. 114 550 korun za záhadný zvuk Rádia Krokodýl, to je on. Ptáme se, co to je. Volejte studio 603 103 103. Jeden z vás dostane šanci opět tipnout si a vyhrát balík peněz. Zvedáme telefon, no a budeme se ptát Radio Krokodýl, kdo tam? Kdo si dovolal a odkud, halo?
2: No, dobrý den, tady Zdeněk z Julca.
0: Zdeňku, zdravíme. Tak 114 tisíc, to je krásná částka, co?
2: No, krásná.
0: Do Julcu rádi je pošleme, ale chceme slyšet správný tip, co to je?
2: No, já si myslím, že je to otevírání plechovky třeba od piva, od Coca-Coli.
0: To máme. V tomhle tom vedru máme všichni zkušenosti.
2: No právě.
0: Tak jdeme otevírat plechovku s pivem nebo s nějakou limonádou. Co na to, arbitr? Je to ono nebo ne? Ani otevírání plechovky. Budeme navyšovat bán. Zdravíme do Julců.
2: Já už si myslím, že pojedu na dovolenou.
0: Třeba příště. Tak zkuste dobře, další tip.
2: Děkuju.
0: Mějte se.
2: Nackle.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Bylo nebylo, v Krajlišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus.
5: Jdeme na Hrady.
4: 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Nové Penny Brno, Bohunická. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo pivo Starobrno Medium půl litru za 9,90. Těšíme se na vás v Penny Brno, Bohunická. Penny.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Richard Miller, po 13. hodinám a už dorazila taky Míša Kupská, co se dozvíme?
1: Pěkné odpoledne. Požár kamionu na D2 u Velkých Pavlovic. Více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
0: Marek Ztracený. Naše cesty rovný a ne... Počasí je doslova tropické.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Teploty kolem 40 stupňů, zítra se ochladíme na 34.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Mezinárodní tým vedený vědci z Institutu CEJTEC Masarykovy univerzity v Brně vyvinul metodu, která umožňuje na počítači navrhovat nové antimikrobiální peptidy, tedy krátké bílkoviny schopné zabíjet bakterie. Tento postup může pomoci s vývojem budoucích antibiotik.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Požár v nákladovém prostoru kamionu dnes uzavřel dálnici D2 na Brno u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Nákladní auto stojí na krajnici. Kvůli hasebním pracím byla dálnice ve směru na Brno na 33. kilometru uzavřena. Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci dítěti. Obžalovanými jsou muž z Brna, který v roce 2024 způsobil kojenci popáleniny na obou chodidlech, a matka dítěte, která údajně situaci několik dní neřešila. Pomoci se holčičce dostalo po několika dnech díky ženině příbuzné. Matka dnes u soudu projevila zájem o prohlášení viny. Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců. Navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise Fotbalové asociace České republiky.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: My na silnice víme, jak to jezdí.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Zábrdovické ulici směrem do Zábrdovic u křižovatky s Šámalovou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s menším zdržením. Na dálnici D2 na 33. kilometru z Bratislavy do Brna projedete po požáru nákladního auta již levým pruhem. Fronta má stále 4 kilometry. Dále pak zpomalíte na D2 na příjezdu do Brna od 3. kilometru. Převážně nákladní doprava pomalu jede na dálnici D1 před Brnem z Prahy, a to od Kývalky. Přerušovaná kolona pokračuje na D1 z Brna na Vyškov od 204. po 211. kilometr. A doprava vázne na hlavním tahu z Uherského Hradiště na Brno u Zlechova kvůli opravě vozovky. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Marta Rasajová.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tohle je opravdu tropické léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Tak doufám, že zvládáte tady tyhle ty teploty. My vám k tomu hrajeme pěkně letně. Teď YouTube Beautiful Day na Krokodýlo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Někteří lidé si nemůžou představit nic horšího než vlas v polévce. Ale zapomínají, že polévka ve vlasech taky není nic příjemného.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: celou jižní Moravu.
1: Krokohlídka vás tento týden osvěžuje výbornou oblíbenou malinovkou Zonka. Zonka Malina. Můžete se s námi osvěžit třeba jako na Moraváku.
2: Dneska na Moraváku osvěžuje krokodýl.
3: Pěkný den. Ahoj, my jsme veřejná zeleň a zalíváme květiny.
4: No a dostali jste osvěžení.
3: To je super, děkujeme.
4: To se hodí v těchto tropech.
3: Ano.
2: A máme tady posluchačku, která je na Moraváku, ale poslouchá i v Itálii. Pěkný den.
5: No, dobrý den, krásný den. Jsem zde na měsíc, rodila Brňačka. Pozdravuji vás z Benátska. Buongiorno, come state tutti quanti?
2: Děkujeme.
1: Buongiorno. Osvěžení od krokodýla zdarma i dnes. Krokohlídku vyhlížejte odpoledne na Lesné, na Halasově náměstí. Těšíme se.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
1: 15 hodin 20 minut.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Radio Krokodýl.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
7: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
10: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
11: Hej, vybral jsem si skvěle, hej, firmu Klima Style.
10: www.klimastyle.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz.
14: Starnet internet.
15: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
16: Vstupte do Baťova světa. Smezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
17: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
18: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

jste s Krokodýlem, tady vaše rádio. Teď do bazénu. Pozdrav i na koupaliště Biotop Brno-Jih, kde jsou pro vás připraveni a už se na vás těší.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: S krokodýlem.
1: A pokud se chystáte na nějaký letní výlet, tak vám dáme tip na levný benzín v Brně. Dobře poslouchejte, benzín 39,90, nafta 42,90. Pokud si říkáte kde, tak je to čerpací stanice Tankono Popovice, Brněnská 89 směr Brno. Tak lehkou nohu na plynu s krokodýlem.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
7: Hůru Brno!
8: Zbrojováci, pojďme znovu zaplnit Srbskou. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin nás čeká další domácí bitva. Tentokrát proti Liberci. Doražte už od 17 hodin do Flinta Parku, kde vás čekají burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba a další skvělé občerstvení. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Navážeme na fantastickou atmosféru z minulého zápasu? Těšíme se na vás.
0: Fandíme s vámi.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Katy Perry u nás ve vysílání Krokodýla, skvělá hitovka pro vás, další chystáme po 16. hodině. Jsou ale připravené i další zprávy, Míša je má. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Aplikace dopravního podniku města Brna informuje o klimatizovaných vozech. I o tom už za chvíli.
0: Tak se na tu klímu podíváme.
2: No. Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje folková skupina FT Prim, brněnská formace Lada a kapela a energická skupina Hova Duo. Začátek je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
3: Radio Krokodýl.
2: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme vám skvělé hity. Hrát budeme i po 16. hodině. Těšte se, dorazí Kylie Minogue. Dáme ale i novější hity pro vás, David Guetta, Alfa Villa a Max. A také jednoletní Mirai.
3: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Víme, jak bude a co očekávat aktuálně 36 stupňů tady u nás v centru města Brna. Jdeme se podívat, jak to bude dál vypadat v noci na jihu Moravy. To bude vypadat polojasně nebo skoro jasně v západní severní části kraje.

0: Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V aplikaci dopravního podniku města Brna si můžete dopředu zjistit, jestli čekáte na klimatizovaný vůz. Pokud přímo pod číslem konkrétního spoje najdete symbol vločky, máte vyhráno. Bude to spoj, který by měl mít klimatizaci. Ústavní soud vyhověl stížnosti matky, která chce trávit více času s dětmi. Soudy je svěřily do výlučné péče otce. Matka s dětmi tráví jen 3 víkendy v měsíci. Musí je však sama vyzvedávat a znovu předávat otci v místě jeho bydliště, přestože je dělí vzdálenost 300 kilometrů. Znovu rozhodne krajský soud v Praze. Podle ústavních soudců musí zohlednit nejlepší zájem dětí. Polská policie dnes oznámila, že ve spolupráci s Českou národní protidrogovou centrálou rozbila mezinárodní zločineckou skupinu z prostředí fanoušků polských a českých sportovních klubů, která vyráběla, pašovala a prodávala drogy. Policisté zabavili množství narkotik a zadrželi 24 lidí. V Polsku bylo zadrženo 11 podezřelých, v Česku 13. Ruská volejbalová reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní federace účast země, která byla suspendována od invaze na Ukrajinu v únoru 2022, potvrdila na svém webu s tím, že soutěž rozšíří výjimečně na 19 týmů.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Krokodýl má pro vás i samozřejmě dopravní servis. Víme, kde to hostne.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v ulici Kamenice poblíž kruhového objezdu s ulicí Netroufalky se srazilo osobní auto s motorkářem. Provoz je tam částečně blokovaný. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy pomalu jedou kamiony v pravém pruhu zhruba od Kývalky. Přerušovaná kolona pak dále popojíždí na D1 z Brna do Vyškova v úseku mezi 203. až 211. kilometrem. Na bratislavské D2 na 33. kilometru směrem na Brno probíhají odklízecí práce po požáru nákladního auta. Fronta tam má stále téměř 4 kilometry. A na obchvatu Mikulova směrem z Rakouska se srazilo osobní auto s nákladním. Doprava zpomaluje už od hraničního přechodu. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Ano, je s vámi Krokodýl, skvělé hity jsou připravené a také slovíčka brněnského Hantecu. V pravidelném čase se na ně podíváme, takže už za chvíli teď Poetika, půlnoc.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Celá dlouhá staletí se hledal kámen mudrců. A ono je to zatím pivo. I could stay awake just to hear.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Je to tak, brněnské Hantec připraven jest, Honza Žanek Hlaváček pokládá další slovíčko, aby jsme se něčemu přiučili, že Žanku?
2: Zdar jak svíďa z kroksny. Gomity, co to znamená lapat bronz?
1: Lapat bronz, možná, že víte, většina z vás tu teď v létě dělá, že Žanku? No, tak co si myslíte, že to je?
3: Palovala se.
4: Být v soláriu.
3: Smažit krevety.
4: Opalovat se.
3: Jo, opalovat se.
1: Tak to víte, že jo, Žany, je to správná odpověď.
2: Já si myslím, že všichni gomo, že lapat bronz znamená opalovat se, třeba na prýglu. I ty bytelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
10: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
9: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
11: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
12: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.

Krokodýl na koupáku. Pokud ještě nejste u vody, tak doufám, že v brzké době tam vyrazíte a užijete si to. Otevřeno má koupaliště Kraví hora, nejkrásnější výhled na Brno má, takže plavky ručníka můžete rovnou vyrazit a zamávat nám tady kolem, když pojedete rádia. Voda tam je příjemná. Jinak otevřeno má i oblíbený Biotop Brno, jich ideálně pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill. Mají tam i italskou zmrzlinu. Pozdrav ale letí i na koupaliště Královo pole, kde je pro vás připravený nádherný trávníček na slunění, skvělá voda, užít si to tam můžete. Ale i můžete vyrazit mimo Brno. Vydat se můžete na koupaliště Zbíšov, 5 venkovních bazénů, super čistou vodu a samozřejmě využití pro celou rodinu. Koupaliště je bezbariérové, takže rodiče z kočárky, paráda. Šaten, dostatek, Wi-Fi také a tak vypadněte ven a užijte si koupák ve Zbíšově. Vyrazit můžete i na koupaliště Slavko, které nabízí rodinné využití k dispozici 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce i dětský bazén. Jinak spousty samozřejmě i dalšího využití, jako je plážový volejbal házená, plážový tenis k dispozici, půjčovna lehátek slunečníků a vstup 150 dítě 50. Tak vyrazit tedy i na koupaliště do Slavkova můžete. My vyrážíme do světa dalších hitů, užívat je budeme s krokodýlem. Teď jedno espresso macchiato. Tak pokud si dáváte odpolední kávu a třeba i něco dobrého sladkého k tomu, my vám k tomu ještě navíc budeme hrát z krokodýla. Pěkné odpoledne.

0: espresso macchiato.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: pojď sem.
1: Radio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Na Krokodýl fandíme brněnskému fotbalu a máme pro vás skvělou zprávu. Už brzy budeme soutěžit o další vstupenky na domácí zápas Zbrojovky Brno. V pátek čeká Zbrojovku Brno na stadionu na Srbské Liberec. Výkop je v 19 hodin, tak držte vlnu Krokodýla, pořádně nás poslouchejte a třeba právě vy budete fandit přímo z tribuny.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: Nízkonákladová / realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Hej, za hitem si užíváme na Krokodýlu, blíží se nám 17. S ní přijdou další zprávy. Na Krokodýlu je má pro nás Míša, já se ptám, o čem budou.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Nákladní letadlo se nad Lipskem srazilo s letícím objektem. Více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Představení Blbec k večeři a víc divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.

0: Jinak zítřejší čtvrteční den očekáváme v Brně a na jihu Moravy skoro jasný až polojasný, na západě kraje i více oblačnosti, teploty 34 až 37, na severu 33 stupňů Celsia.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Vítejte u zpráv.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Tento pátek od 20 hodin do sobotního dopoledne bude probíhat betonáž mostu nad dálnicí D2. Dle potřeby bude doprava v místě prací vedena jedním jízdním pruhem. Dále kvůli betonáži dalšího mostu na D1 bude nutné v sobotu od 15 do nedělních 20 hodin zcela uzavřít Kaštanovou ulici. Objízdná trasa bude vedena po vyznačených komunikacích.
1: Rádio Krokodýl, Blanensko.
2: Všichni klienti domova pro osoby se zdravotním postižením z Velkých Opatovic na Blanensku jsou po úterním požáru zaměstnanecké jídelny zpět ve svých domácnostech. Část byla dočasně v jiné domácnosti, ale ještě dnes ráno se po úklidu všichni vrátili. Nákladní letadlo společnosti DHL se krátce po startu z letiště na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hanoveru. Jednalo se o dron, další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou našli zaměstnanci letiště na runway poblíž ukrajinských letadel. V nadcházející sezóně budou zdravotní péči hráčům tří významných brněnských profesionálních klubů zajišťovat lékaři Surgal Clinic. Nemocnice pokračuje ve spolupráci s fotbalovými kluby FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno, které postoupily do nejvyšší soutěže. Nově se stává také zdravotním partnerem extraligové HC Kometa Brno.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Šťastnou a pohodovou jízdu vám přejeme. Jdeme se mrknout, jak to vypadá aktuálně na silnicích.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Bíteštské ulici směrem na Žabovřesky havarovala dvě osobní auta. Čekejte tam omezení provozu. Vlivem odpolední dopravní špičky se ucpává Zvonařka u Dornichu v obou směrech. Doprava převážně nákladní zpomaluje na dálnici D1 před Brnem od Prahy, a to od Kývalky. Přerušovaná kolona pak pokračuje na D1 z Brna do Vyškova v úseku mezi 203. až 210. kilometrem. Odklízecí práce stále probíhají na D2 z Bratislavy do Brna na 33. kilometru. Postujte si ve zhruba 3-kilometrové frontě a zdržíte se na D2 na příjezdu do Brna o 4. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

I s vámi Krokodýl, nabízíme vám skvělé hity, nabízíme i samozřejmě spousty osvěžení a třeba i prachy do ruky. To všechno pro vás máme, ale teď máme pro vás skvělou hitovku Michal Hrůza pro Emu. Tak tato skvělá hitovka pro Kristiána, kteří dnes, pánové, slaví svůj svátek. Všechno nejlepší přejeme a posíláme slíbený hit. Teď už nejsem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek spěchá na jezdících schodech a přitom druhému šlápne na nohu. Po pár krocích si to rozmyslí, vrátí se. Promiňte, pane, nechtěl jsem vám šlápnout na nohu. Nemusíte se omlouvat, už jsem vám flusnul na záda.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Je to tak, vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače. Do školky jsme vyrazili s mikrofonem a ptali se dětí, proč mají právě děti rády pohádky.
2: Protože se jim líbí. Mně se líbí Krakonosová. Protože je chcou mít, protože se jim asi líbíjou. Mám ráda Hello Kitty.
3: Protože oni jsou po oběď, oni si musí odpustinout. Máma nám povídá o Adelce.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Jarek Hemala. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
5: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
6: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
7: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
8: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
9: Migové.
8: Harley.
9: Single X.
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Na zahradu, na terasu Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
12: Dlažby Dyton, nejširší výběr povrchů a barev. Slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
13: Nové Penny Brno, Bohunická. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo pivo Starobrno Medium půl litru za 9,90. Těšíme se na vás v Penny Brno, Bohunická. Penny.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

Hej za hitem si užíváte na Krokodýlu a to je dobře. Jarek přeje příjemný poslech. Liquido Narkotik, další hitovka, která tu s námi bude, kterou si vychutnáme. Možná právě vy doma u bazénu, nebo jste někde u bazénu veřejného, či na přehradě u některého ze stánků, kde nás lidi poslouchají. My jsme za to rádi, tak si užívejte letní radovánky. V tom horku nic jiného si snad užívat nechceme. A pokud náhodou musíte být v práci, tak ať vám to utíká. Přejeme vám pohodovou směnu a posíláme další hit.

0: Krásné odpoledne, další ty jsou pro vás připravené už za chvíli. Krokodýl teď se bude soustředit na ty nejmladší. Vrazili na tábory, na školy v přírodě, tak na spousty akcí k babičkám. Tam možná zahodili ty telefony, nepotřebují je a doufejme, že to tak zůstane i třeba po prázdninách, kdy se vrátí do lavic. Ano, i tímto směrem se vydávají některé školy v Brně a na Jižní Moravě. Odstranit ty telefony. Chtějí, aby děti se víc při výuce soustředili a méně času trávili na mobilním telefonu a víc pak se třeba družili o těch přestávkách a kamarádili. No a jdeme se podívat na zkušenosti ředitelů.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Velena Varmužová a jsem ředitelkou na základní škole Brno Hamry 12. V našem školním řádu máme omezeny mobilní telefony a používání chytrých zařízení už od roku 2019. Přistoupili jsme k tomu, protože žáci se nemohli úplně koncentrovat na výuku a o přestávkách hráli různé hry a nevěnovali se tomu, co by měli.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
6: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: to bych to u nás ve vysílání Krokodýla. Po 18. pro vás na Krokodýlu chystáme další skvělé hity, chystáme ale další zprávy. Ty má Míša, já se ptám, o čem pak budou?
1: Přeji vám pěkné středeční odpoledne. Požár kamionu na D2 u Velkých Pavlovic. Více už ve zprávách.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A jaké skvělé hity s námi budou po 18. hodině, třeba Jennifer Lopez. Dáme si hitovku Rampampam. A bude tu pro vás Eva Farna.

0: zkušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Jsou tu zprávy, vítejte.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Mezinárodní tým vedený vědci z Institutu CEJTEC Masarykovy univerzity v Brně vyvinul metodu, která umožňuje na počítači navrhovat nové antimikrobiální peptidy, tedy krátké bílkoviny schopné zabíjet bakterie. Tento postup může pomoci s vývojem budoucích antibiotik.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
2: Požár v nákladovém prostoru kamionu dnes uzavřel dálnici D2 na Brno u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Nákladní auto stojí na krajnici. Kvůli hasebním pracím byla dálnice ve směru na Brno na 33. kilometru uzavřena. Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci dítěti. Obžalovanými jsou muž z Brna, který v roce 2024 způsobil kojenci popáleniny na obou chodidlech, a matka dítěte, která údajně situaci několik dní neřešila. Pomoci se holčičce dostalo po několika dnech díky ženině příbuzné. Matka dnes u soudu projevila zájem o prohlášení viny. Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců. Navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise Fotbalové asociace České republiky.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Míříme se podívat na vás, řidiče a řidičky, jak se vám jezdí, pohoda, no jak to vypadá, víme na Krokodýlu.
4: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně a blízkém okolí doprava již slábne. Silný provoz hlavně kamionů je ale stále na dálnici D1 před Brnem od Prahy, a to od Kývalky. Na bratislavské D2 na 33. kilometru směrem do Brna probíhají odklízecí práce po požáru nákladního auta. Kolona se zkrátila na kilometr. Zpomalíte ještě na D2 na příjezdu do Brna od 3. kilometru. Pomalu se popojíždí na hlavním tahu z Brna na Svitavy před Letovicemi a dále před Březovou nad Svitavou. A na silnici z Uherského Brodu do Uherského Hradiště před odbočkou na Vésky havarovalo osobní auto do příkopu. Zdržíte se tam v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ráno Krokodýly, s vámi Jarek, přeje krásné odpoledne. Krokodýl vás osvěžuje v těchto horkých dnech a bude tak činit i zítra. Kde? Tak to si povíme už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: These beautiful things that I've got.
1: Krokodýl, Krokodýl, vaše letní rádio.
2: Pistole. Loka.

0: Jižní Moravu.
1: Je to tak, osvěžujeme vás, Krokohlídka tento týden osvěžuje oblíbenou malinovkou. Máme pro vás nově každý den 103 Zon Malina, jedinečnou limonádu Zon s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy. A ta vám chutná, osvěžujete se a dnes se rozdávalo kde pak?
0: Krokohlídka osvěžuje přímo na Lesné Halasovo náměstí. Tady máme posluchačku, pěkný den.
2: Dobrý den, zdravíme vás, teplém počasí na nákup a dostali jsme krásné osvěžení od Radia Krokodýl, takže moc děkujeme.
3: Ahoj, díky Krokodýle.
4: Kdyby nebylo Krokodýla, tak během cesty ze zastávky do Alberta vážně umřu žízní. Takže paráda, parádní akce a moc dík.
1: My díky, že jste s námi, že nás vyhledáte a že se na nás usmějete. Osvěžení od Krokodýla zdarma budeme mít pro vás i zítra. Krokohlídku vyhlížejte zase zítra, tentokrát na Mendláku.
5: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
9: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Suite s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Suite v Mikulově, rocková událost léta.
10: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi e na konci.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
15: Je dobré mít se s kým probouzet.
16: To nejlepší po ránu.
15: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Michael Jackson před malou chvíli u nás na Krokodýlu, Slza za chvíli, Sean Baker, Rednex a my se teď podíváme na Kraví horu. Krásami vesmíru se tam samozřejmě kocháme v parku na Kraví hoře. V okolí brněnské hvězdárny jsou k vidění, jak víme, obří modely planet. No a ve středu ovšem přišla špatná zpráva a některým zkazila plány. Dva vandalové o den dříve poničili Mars. Planeta tedy zamířila zpět do dílen, tak doufejme, že náhrada, která je, bude fungovat a nic dalšího se nepřihodí. Vám přejeme příjemnou podívanou a příjemný i poslech dalších hitů tady u nás na Krokodýlu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.

0: www.klimastyle.cz.
1: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
2: Bylo nebylo, v krajlišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká to na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Hey, what a perfect day.

0: až po uši.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem. Po 19. Britney Spears. Ten nejlepší hudební mix, navíc už budeme hrát podle vás. Na vaše přání.
1: Radio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na přání. Na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Radio Krokodýl. Počasí.
2: Zítra nás čeká ochlazení, ale teď sice 40 stupňů, ale zítra už 33, občas i nějaká ta bouřka.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: je usazená kašna, přibude zeleň. Hotovo má být do konce srpna.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis rádia Krokodýl.
2: No, taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, dejte pozor, přímo na kolejiště máme dopravní nehodu, jinak by měla být pohoda a klid. Tak kdyby cokoliv, tak dejte vědět na linku řidičů.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, no a za okamžik rozjíždíme hity na přání.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Připravte si telefony, za okamžik vás vyzvu a budete se moci s námi spojit. Naš interaktivní pořad Hity na přání i v tropický podvečer.

tak to vám zní krokodýl. Jo? Tak na Jižní Moravě občas nějaké ty bouřky, tak třeba jste se schladili. Tady v Brně zatím ještě ani kapka. Ale zítra už čekáme bouřky i v Brně. Vy můžete volat studio, já jsem Jirka, ptám se, co vám pustím, co to bude. Hity na přání, volejte, vybírejte. 603 103 103, právě teď začínáme. Parádní večer vám všem, co si pustíme, co to bude. Volejte, vybírejte, pěkný večer.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Je to tak, Krokodýl, hity na přání. No a my teďka zdravíme Hodonín. Kdo se dovolal?
2: Ne Hodonín, Dobronín.
1: Dobronín, tak zdravíme, jak se tam máte?
2: No, tak já nevím, jestli mě Pepa jako myslím Dobronín, protože já jsem prázdný v Jihlavě, ale jinak jsem taky Dobronína.
1: Takže Dobronín nebo Jihlava, kde
2: ledíš? Dobronín, Dobronín i Jihlava.
1: Dobře, komu zahraješ?
2: Zahraju to mému Lumpikovi, synovi Pepikovi. Jo, zahraju to všem, co poslouchají Rádio Krokodýl a mě do práce, aby to tady zvládla, protože mám 24-hodinovou změnu po sobě, tak aby to tady vydržela do rána.
1: Ať to zvládneš, my ti tam budeme zvedat náladu. Měj se krásně, děkujeme. Ahoj.
2: Tak děkuji, ahoj.
1: A vyvolejte studio 603 103 103 Krokodýla.

0: Hit. Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem,
1: no a teď to bude speciálně taky od Editky, která chce zahrát pro Tomáše. Tak Tomáši, i pro tebe něco na zvednutí nálady, něco pohodového, tak trošku romantického. Jdeme na to, tak něco k zatančení. Miraj, Krokodýl, pěkný večer, je ty napsáno.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
2: Ano, tohle je náš interaktivní pořád Hity na přání. Janča z Řečkovice na telefonní lince.
3: Ahoj, moje rodinko. Konečně jsem se mohla dovolat.
2: Nazdar si tady, tak koho pozdravíš, povídej.
3: Já bych chtěla pozdravit hlavně vaši propojení rodinku, můj mámu, přítele, jeho tatínka. A hlavně všichni, kdo tam volá, a kdo mě zdravě a posílají písničku, tak jim chci to vrátit.
2: V tohletí, Jančo, moc děkujeme, zdravíme Řečkovice. No a vy si zavolejte do Krokodýla 603 103 103, hrajeme podle vás. Jirka s vámi.

0: Janet Gaines na krokodilo, je ty na přání. Pozdravíme ji do Velkého Meziříčí, tam je připraven Pavel. Pavle, koho pozdravíš, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Samozřejmě bych je pozdravil hlavně a rádio Krokodil, protože se světový pár po svých narozeninách. Děkuji vám za všechno, že se můžu u vás zahrát. A samozřejmě bych chtěl zahrát do Slavkova, do Velkého Meziříčí, do Brna, do Sazovína a mým dvou kamarádkám, je to paní Lišková samozřejmě a je to paní Topálková a potom je to Jarka Klíčová.
0: Pozdravíme Jarku, Pavle, mějte se krásně, tohle jsou hity na přání, jsme Krokodil, jsme tady pro vás už 32 let. Díky, že posloucháte.

0: Hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravou, hity do auta, na cestu domů. Hrajeme vám Krokodýl, díky, že jste s námi. Hrajeme podle vás.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Vůru Brno!
3: Zbrojováci, čekají nás dva velké fotbalové víkendy v řadě. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin přivítáme na domácím trávníku Liberec. A hned další týden v neděli 16. srpna vyzveme Hradec. Přijď se naladit na zápas 2 hodiny před výkopem do Flinta Parku. Burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba, DJ a ještě mnohem víc. Probuď v sobě draka 2 víkendy po sobě. Lístky pořídíš na www.fczbrno.cz.
1: Fandíme s vámi. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: No a teď už čeká celé vrchlabí krokodýl přes aplikaci www.krokodil.cz. Můžete poslouchat všude, kdekoliv na cestě, i na dovolené. Tady píše posluchačka, ho Jirko, zdravím z Krkonoš a snad si mě i vybavíš. Prosím, mohl by si zahrát našim kamarádkám z Vrchlabska a okolí, zahrát písničku Činasky Vrchlabí. Tak zdravíme Jindřišku i ostatní všechny holky, co tam jste. Pro vás krokodýla Činasky Vrchlabí od vaší kamarádky. Moc děkuji, Irenka.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: chlapíče nasky krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Hrajeme na vaše přání, kdo pak se dovolal? Rádio Krokodýl, haló?
2: Čau, čau, tady Erik.
0: Ahoj Eriku, odkud nám voláš?
2: Volám vám tady ze Zlínska, z grilovačky.
0: Tak zdravíme na grilovačku. Co griluješ? Co máš dobrého?
2: A grilujeme všechno možné, jak sýry, tak nějaké špekáčky, takže všechno máme.
0: Komu zahraješ? Pro koho to bude?
2: Rád bych zahrál přítelkyni Terce, kámošce Míši a kamarádovi ke svátku Dominikovi.
0: Zdravíme na grilovačku. Už to letí, ahoj.
2: Ahoj.
0: A vy můžete volat studio 603 103 103.

Shakira Waka Waka, tady je Krokodýl. Za okamžik už večernice Rádia Krokodýl. Dneska se na vás těší Janča a Elča, tak holky se tady už pomaličku lisují na vás.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A Milan na telefonní lince, ten už se těší na večernice Rádia Krokodýl. Milane, ahoj. No,
2: zdravím obě holky, mám pocit Ellen a Jan.
1: Jančo.
2: Jančo, že?
1: Jasně, komu zahraješ? Jasně.
2: Potom zdravím samozřejmě celý Rádio Krokodýl a i takovýto zákoutí, co není vidět. Zdravím Petra Holíka. Zdravím Jančů, Jirka Kuchtík, zdravím Žďár, Petru Kuzmírov, zdravím taky Zámoří, zdravím Slavko, zase tam něco grillujou, nebo nevím, nebo kde jsou, a zdravím prostě všechny lidi, kteří poslouchají tohle rádio. Jo, a samozřejmě ještě Milana Jedničku na Kocňánku a zdravím jeho taťku do Rybářského Hrobu.
1: Milane, moc děkujeme, už to letí. Měj se krásně a díky za zavolání, ahoj.
2: Čau, čau.

0: korona, no a do vysílání krokodýla to ještě stihne Alex Hodonína. Alex, ahoj, nazdar.
1: Ahoj, Jiříčku. Dala jsem tě, super.
0: Tak my tě zdravíme. Povídej, co vybíráš, pro koho to bude?
1: Krásný slaďák. Paníšky si poznají. No a víš co, to bylo takové narychlo, jsem prostě jenom tak náhodně, jak kdyby tukla, ono to vyšlo.
0: Asi
1: takže tady? Vzhledem k tomu, že je takové šílené vedro, tak to tady, tyto rokové slaďáky jsou takové jemňoučké, takové sklidňující, takže bych to věnovala všem, kteří tuto hubu dokážou ocenit, samozřejmě tobě, samozřejmě Peťulkovi, Holíkovi, no a vzpomenu Vildu a Jaruš ze Slavkova, Peťulku ze Žďáru a Jirku Kuchaře.
0: Tak už to letí.
1: No a klidně ještě Jarouška Dobeše z Hodonína, takový ti týpci, kteří mě občas taky nechají zahrát, takže pro takové ty lidičky, takovou krásnou, sklidňující, zamilovanou písničku.
0: Už to letí. Zdravíme Hodonín, krokodýl, ahoj.
1: Děkuji, měj se krásně, ahoj.

0: Korpíci na krokodýlo, na už je tady taky 20. hodina. Znamená to jediné, středa večernice třeba.
1: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
0: Jsou dvě, jedna se jmenuje Janča, ahoj.
2: Ahoj, krásný večer.
0: A pak Elena.
3: Ahoj, krásný večer.
0: Holky, tady jeden z posluchačů Milan, co volal, se ptal, jak vypadáte. Pojďte se nám popsat, nemáme obraz. Tak
2: já bych začala, já jsem si dneska všimla, že má El tetování, já jsem to nevěděla. Takže El je spíš ta drsnější.
0: No ale ne, tak popište se třeba barvu vlasů, velikost.
3: Janča je malinká, krásná, drobná princezna, blondiatá.
0: Prsatá.
2: Ježiš,
3: prsatou, prsatou, tu já mám nejradši.
2: Jo, tak to jsem já ve kostce a El, tak... Ta má to tetování, to se mi hodně líbí, je to taková brunetka. Laškovná.
0: Tetování na zadku, dobře.
1: Krokodýlí večernice, každou středu večer.

0: akce. Maminky v akci. Maminky v akci. Janča nechala doma manžela a jedno děťátko. Elena má dvě děti, přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes?
1: Krásný večer, středa, večerní střeba a od mikrofonu vás zdraví Elena.
2: A Janča, krásný středeční večer, krokodýláci, jsme tady.
1: Jsme tady a máme tady téma, které teď probírají aktuálně úplně všichni. Nás už to trošičku štve, ale přihodíme si taky trošičku polínko do toho ohýnku.
2: Je to tak, přátelé, určitě jste všichni postřehli, kdo by ne, znovu padl teplotní rekord. Znovu to bylo samozřejmě ve Strážnici, včera jenom tak pro zajímavost to bylo 40,9 stupňů. No a dneska to bylo 41 stupňů. Já jsem se to tam samozřejmě byla vyzkoušet, pocitově tam bylo asi tak 150 stupňů, ale reálně 41, no.
1: Ty si musíš prostě vyzkoušet úplně všecko.
2: Já jsem tam musela rozjet okamžitě, abych byla u toho samozřejmě, no.
1: A přátelé, kromě Strážnice padly včera teplotní rekordy také v Lednici, kde teplota dosáhla 38,2 stupňů Celsia. Takže to znamená, že i v Lednici může být někdy pořádný horko.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Tak to byla Rebelka Pink, So What. Krásný večer. Janča s vámi, Krokodýly Večernice a...
2: Elena, ahoj.
1: Prosím tě, ty jsi měla takový nějaký téma.
2: No, já jsem se tě chtěla zeptat, jestli jsi náhodou nebyla v Turecku, ale tipuju, že ne, protože barvičku máš tak akorát a vypadáš spokojeně.
1: Jo, díky moc, já právě jsem hodně opálená na minimum, takže v Turecku jsem opravdu nebyla, ale děkuju.
2: No, protože teď vyšla nedávno zpráva o tom, že se vrátilo hodně znechucených Čechů z Turecka.
1: Aha.
2: Protože vlastně tahle velmi Čechy oblíbená destinace, kam se jezdí kvůli čistému moři, byla takovým jako velkým zklamáním, že tam plavali de facto ve výkalech, plastech a tak dále, že tam je to moře hodně znečištěné. Takže Turecko úplně Ježiši. Nedoporučuju a já tam měla zrovna spadeno.
1: Já tak to mě strašně mrzí, ale zase si říkám, není jak u nás, není jako nás v Brně a na Jižní Moravě, protože krokodýláci, koupat se v čistěnké průzračné vodě, křišťálové, se dá koupat parádně třeba ve vodní nádrži Letovice, v Lučeně na Hodonínsku, samozřejmě na Brněnské přehradě, to je jasný, na všech koupalištích.
2: Ano. Nejsou synice.
1: Ne. Krajská hygienická stanice říká, že tam je báječný koupání, přírodní koupací biotop Brno, Kovalovice, Oslavany, Vranovská přehrada, tam všude krásná, čistá voda.
2: Není tam zeleno, přátelé, není tam zeleno, je tam krásná voda, takže všude dobře, doma nejlépe.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Kyselice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer od mikrofonu Krokodýla vás zdraví večernice, Janča.
2: Elena.
1: Krokodýláci, i když už jsou prázdniny teda ve druhé polovině, zážitku jistě máme všichni kopec, tak máme ještě přece jenom nějaký čas nám zbývá, než děti usednou do lavic, a tak bychom chtěli trošičku probrat bezpečnost. No, mě by zajímalo, co se týká bezpečnosti a různých letních zážitků, co má třeba El za sebou?
3: No tak já za sebou teda určitě nemám toho taky moc, kopec ne, neřekla bych.
1: Ne, ale nechci nějaký... se chlubit, ale řekni a ti můžem závidět.
3: Mám za sebou nějaký kopeček na kole, kdy jsem se pěkně vysekala.
1: Tak to je zajímavý, no, to mě zajímá jako o hodně víc teďka.
3: No to...
1: Cizí neštěstí, to je moje.
3: Seš kámoška, já to vím už dlouho. Ano, vysekala jsem se na kole, bolelo to hodně, takže chtěla bych určitě říct, dávejte si pozor. Dívejte se doprava, doleva, před sebe, všude. Já chápu, že když se kolem jako prochází nějaký potetovaný svalnatej snědej borec, že to bočko trošku ujíždí a je těžký se soustředit.
1: Ajajaj, no tak už asi víme, kde ta nehoda vznikla, že jo?
3: Ale zkuste to, zkuste dávat pozor, ať se všichni potom potkáme právě v tom školním roce ve zdraví a usednou děti ve zdraví do lavic a jsme v pohodě. Takže až pojedete na kole, koloběžce, koni nebo třeba velbloudovi, tak prosím vás opatrně a všechno hopsání a skákání a tady tyhle atrakce s mírou. A jestli žádnýho neznáte, tak my vám nějakýho dohodíme.
1: Je to tak, El slibuje, takže já doufám, že slibu dostojí. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: akce. Maminky v akci. Maminky v akci. Janča nechala doma manžela a jedno děťátko. Elena má dvě děti přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes? Dnes.
1: Krásný večer, stále s vámi krokodýlí večernice Elena
2: a Janča. Krásný večer, přátelé.
1: A my ještě chvíli zůstaneme u těch houpaček a prolízaček.
2: Je to tak, hlavně teda půlka prázdnin stále před námi. Určitě spousta rodičů řeší každodenně stejnou otázku, kam s dětmi vyrazit na hřiště. No a hlavně posléze po nějaké době, kde si taky odskočíme, že jo, na těch hřištích. Pokud není v okolí restaurace nebo kavárna, tak podle mě to bude trošku problém.
1: To je velký problém a musíte mít hodně papírových kapesničků a vyhlídnout si vždycky po cestě nějaký místečko. A hlavně nebýt těhotný, protože já si třeba pamatuju, jako v těhotenství, já nevím, jak jsi to měla ty, Janí.
2: No, no,
1: ale já jsem teda jako furt hledala záchod, protože já jsem potřebovala čurat asi tak 100krát za den, takže opravdu, kde nebyly záchody, tak to byl problém.
2: Já už si to asi naštěstí úplně nepamatuju, nicméně my jsme na to mysleli, tady na tenhle problém a udělali jsme vám takovou soukromou mapu, kam vyrazit na hřiště, kde je i toaleta. Tak například krokodýláci veřejný záchod u hřiště nově zprovoznili v brněnských Kohoutovicích, dále taky v Králově Poli, tam teda funguje mobilní WC, ale lepší
1: co?
2: Něco než nic.
1: A co to znamená? Toj, tojka?
2: No, klasická tojtojka. Já jsem jo. To trošku jako řekla hezče,
1: hezči,
2: no.
1: Tak pardon.
2: No, zkrátka to tam je, za mě je lepší něco než nic, nicméně další a docela hezký záchody toalety jsou na dětském hřišti v Bernsnově Sadě, v brněnských Lužánkách a na Přehradě.
1: Tak to jsi neměla říkat, protože je úplně jasný, že teď tam budou chodit všichni.
2: Teď tam bude narváno.
0: Rádio Krokodýl, hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Yes. Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Podílí Černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Tak to byla letní hitůvka Gypsy Kings Voláre. No a pro milovníky burčáku máme jako krokodýlí večernice výbornou zprávu. Burčák z nejranějších odrůd si budeme moci koupit už tento týden. To je pro mě perfektní zpráva.
2: Dáte bezva od 1. srpna, že?
1: Od 1. srpna je to samozřejmě absolutně legální tím pádem. A je to podle zákona, od 1. srpna se může burčák prodávat. Ovšem, jako burčák se smí označovat na českém trhu pouze nápoj z českých hroznů.
3: Tak takže určitě.
1: Jenom to naše prostě.
3: Žádný pančovaný, nic.
1: Nic, ale ty jsi chtěla říct, počkej, já jsme se tady bavili mimo vysílání, že burčák je skutečně zrádný nápoj.
2: No, je to zrádný nápoj. Já teda si dávám vždycky jenom trošičku, ale jednou jsem byla na takovým tom burčákovým pochodu a dopadlo to tak, že jsme se tam jako všichni strašně opili. Vůbec, jako nevím, s nějakýma lidma jsme se skamarádili, pak jsme dokonce skončili u nich doma a tam party vesele pokračovala až do rána. Vůbec jsme se neznali do té doby.
1: Tak to byl takový zážitkový víkend. Možná
2: ano, přímo. Ano.
1: Jo, ale tak to já mám možná navážu úplně hodně podobnou historkou. Samozřejmě taky to bylo na burčákovém pochodu a stalo se přesně taky tohle, že to bylo jakoby hodně zrádný pro mě. A potom si úplně pamatuju, že tady o tomhle konkrétním, bylo to v Mutěnicích, o tomhle konkrétním burčákovém pochodu byla pak i nějaká reportáž, takže jsme se všichni dostali do televize.
2: Takže ty jsi tam byla.
1: Já jsem tam jako nevystupovala, ale myslím si,
2: že jsi tam byla, jak jsi tam byla někde v poli, co? No,
1: je to tak.
2: Přátelé, burčák prostě zbližuje lidi.
0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
5: Vyprodáme znovu srbskou? Další bitvu o 3 body svedeme už v pátek 7. srpna od 19 hodin, kdy doma přivítáme Liberec. Shipex Arena ožije už od 17 hodin. Ve Flinta Parku najdete burgery, mexickou kuchyni, borkovo bydlo, živou hudbu a spoustu další zábavy. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Zopakujme skvělou atmosféru, která požene hráče k dalšímu vítězství.
4: Fandíme s vámi.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Jsme tu stále s vámi, Krokodýlí večernice, Elena.
2: A Janča, krásný večer, do 9. hodiny nám ještě zbývá nějaká ta minutka, takže ještě tady máme takovou malou novinku, a to takovou, že na Špilberk jezdí, představte si, krokodýláci, od srpna pravidelně autobus.
1: Juhu, takže se přece nebudeme už konečně muset do toho kopce štrachat a potit se.
2: Přesně, nesnáším být upocená, když jdu na nejkrásnější hrad světa, nejenom Brna. Dopravní podnik města Brna tam vypravil linku 80, která propojuje zastávku Česká právě s hradem.
1: Wow, tak to je super. Takže se při cestě na Špilas už nebudeme takhle potit. A další dobrá zpráva, kterou pro vás máme,
2: no,
1: je, že v příštích dnech se má začít ochlazovat.
2: Aha, jo, ono se má hodně rapidně ochladit na 29 stupňů, takže to je dobrá zpráva, už nebude 38, ale 29.
1: No, tak
2: takže za mě úplná aliaška.
1: Ideál, no, úplná ideální. Aliaška. Takže prosím vás, duchny v pohotovosti, kdo bude někde venku kempovat, tak teplý spacáky. No a v tuhle chvíli už přichází Jareček a s krokodýlem do pelíšku. Takže my vám přejeme krásnou dobrou noc.
2: Dobrou noc, mějte se krásně a díky, že nás ladíte. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Ponemáte večerní letní hity Krokodýla Taylor Swift. Rozproudí to tady Bon Jovi. It's my

0: zvědavostí.
1: Lední medvědi a další zvířata z brněnské zoo dostali tunu ledu. Celkem se jednalo o 100 pytlů ledu. Led podle zahrady neslouží pouze k ochlazení, ale také ke zpestření jejich prostředí a podpoření jejich zvídavosti a hravosti. Burčák z nejranějších odrůd hroznů bude na Jihomoravě k dostání poprvé tento pátek. Hrozny letos dozrávají přibližně s týdenním předstihem před dlouhodobým průměrem. Proměna náměstí Svobody ve Znojmě pokračuje. Auta i autobusy už místem projíždějí. V části u Horní brány je usazená kašna, přibude zeleň. Hotovo má být do konce srpna.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní

0: to si užíváte třeba i v bazénu.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: A hity třeba i do bazénu, na Kraví hoře mají koupání až do 21. hodiny, ladí se tam krokodýl, tak i tam pozdravíme. Teď už kolega Jarek Hemala pro vás.

0: life!
1: Středeční krokodýlí plíšek rozjíždíme, Jarek Hemalová zdraví, krásný poslech, pohodovou noc. Doufám, že si pátou srpnovou noc užijete, jak se patří, i když je horká. Zvládněte to, příjemný poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: fandit brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojovačky a zbrojováci. Páteční večer bude patřit fotbalu a zábavě pro celou rodinu. 7. srpna od 19 hodin přivítáme v Šipex aréně Liberec. Už od 17 hodin se otevře Flinta Park, kde na vás čeká program pro malé i velké. Borkovo bydlo, živá hudba, burgery, mexická kuchyně, skvělé občerstvení a spoustu další zábavy. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Těšíme se na vás!
0: Fandíme s vámi! Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

krokodýlím pelíšku budeme blahopřát Kristián, Krišťan a Milivoj slaví svůj svátek. Tak všechno nejlepší, pánové. Užijte si další hit.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes padaly opět na jihu Moravě rekordní teploty kolem 40 stupňů. Zítra čekáme opravdu mírné ochlazení. Teploty budou kolem 34 stupňů, ale pozor, čekáme spíše zataženou oblohu. Víme, jak bude, jsme Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Pokud máte rádi street art, v ulicích na Vinohradech v Brně v těchto dnech můžete vidět 10 umělců v akci. Už od pátku tam totiž malují na trafostanice. Příští středu nastane zatmění slunce, které bude viditelné i z České republiky. Tady však bude zatmění pouze částečné. Měsíc při něm zakryje přibližně 85% slunečního kotouče. Zatmění má trvat zhruba hodinu a 7 minut. V Brně bude jeho začátek v 19.20 a konec ve 20.16. Ocenění gentleman silnic obdržel 33-letý Jakub Vrbka. Ten pomohl řidičce, která

Další skvělé hity jsou připravené pro vás ve vysílání Krokodýla. A teď budeme hrát vám všem, co nás ladíte v Břeclavi na 99,1 FM. Břeclav ladí, poslouchá, jsme za to rádi, tak si užívejte na Jihu Moravy skvělé hity z Krokodýla.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Hity Krokodýla se valí na vás, Jarek přeje krásný poslech, valí se vlna veder a doufám, že to zvládáte, pokud jste v práci, tak prosím vás, pěkně dodržujte pitný režim a přísun skvělých hitů Krokodýla.

0: fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojováci, pojďme znovu zaplnit Srbskou. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin nás čeká další domácí bitva. Tentokrát proti Liberci. Doražte už od 17 hodin do Flinta Parku, kde vás čekají burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba a další skvělé občerstvení. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Navážeme na fantastickou atmosféru z minulého zápasu? Těšíme se na vás.
0: Fandíme s vámi. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 114 000 korun.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl stále s vámi. Nezapomeňte, že my pro vás máme nejenom ten největší hudební výběr, ale také spousty letního osvěžení. Každý den se vydáváme za vámi do ulic. Držte vlnu Krokodýla, dozvíte se kam.

Krokodýl stále s vámi, Jarek přeje krásný poslech. Dnes v roce 1884 v New Yorku byl položen základní kámen ke stavbě sochy svobody a doufám, že vy svobodu pociťujete a užíváte si samozřejmě tu, kterou máme, že můžete cestovat a užívat si spousty věcí. Teď si hlavně užívejte dalších hitů na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hity Krokodýla si užíváte, Jarek přeje krásný poslech. Komplikace v dopravě budeme mít a to díky dálnici a vůbec přemostění D2. A kde nás to potká a tedy hlavně i v kterém čase, o tom víc společně s Míšou.
1: Tento pátek od 20 hodin do sobotního dopoledne bude probíhat betonáž mostu nad dálnicí D2. Dle potřeby bude doprava v místě prací vedena jedním jízdním pruhem. Dále kvůli betonáži dalšího mostu na D1 bude nutné v sobotu od 15 do nedělních 20 hodin zcela uzavřít Kaštanovou ulici. Objízdná trasa bude vedena po vyznačených komunikacích.
0: Toliko tedy D2 přemostění, které nám zkomplikuje trošku tu dopravu, ale jak jste slyšeli, objízdné trasy budou teď, ale budou i další. Ты у нас на колонии.

0: Užíváte si Hit za hitem, Jarek vám přeje krásný poslech, teď vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače. Našich zlatíček jsme se ve školce ptali, na co je mixér.
1: Aby lidi mohli mixovat třeba horkou čokoládu, aby ještě dělali buchtu.
2: Že můžeme rozmixovat vajíčka.
3: Třeba můžeme vážit mouku.
4: Že si můžeme udělat šťávu z jablíček, třeba maminky.
5: Mohla by mixovat jahody.
6: Mixérovat maliny.
0: Na co je mixér? To nás zajímalo, ptali jsme se nejmenších posluchačů. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.